0: ovlivňováním zápasů, jež probíhá v posledních měsících. Státní agentura Anadolu uvedla, že nejnovější vlna zadržení vycházela z údajů na legálních sázkařských platformách od roku 2020. Ty ukázaly, že funkcionáři sázeli na zápasy, i když byli ve svých funkcích. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 000 diváků. Na setkání s médií to řekl ředitel turnaje Miroslav Malý.
1: Co se týče kapacity, jak jsem ji zmiňoval, vlastně na Spartě bylo cca 2 500, tady máme kapacitu 6 000 a můžu s radostí říct, že opravdu třeba v finále už jsme okolo 5 000 vlastně prodaných vstupenek, semifinále přes 4 000, takže mojí ambicí je, aby oba ty dny, a doufejme, že tomu tak bude, opravdu sem přišlo těch 6 000 lidí.
0: Finálové duely jsou na programu 26. července.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy ke 30 stupňům. Příjemný poslech, Frekvence 1.
2: Frekvence 1.

čase zhasla. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

Mezzo muziky. Z muziky. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let. Ale i hity

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Evropská komise vytýká Česku. Už jsme zase národ chatařů a Krejčíková je v Aténách v semifinále. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. V části týkající se stavu médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy. O nákup chaty nebo chalupy je u nás zájem. Jak píše i dnes.cz, za 10 let sice zdražili i 4x. I tak ale rychle mizí z nabídek.
2: Aktuálně trvá prodej rekreační nemovitosti 81 dní. Nabídek oproti roku 2016 je přitom méně. A právě omezený výběr a velká poptávka šponují ceny nahoru. V celém Česku vzrostla v červnu průměrná prodejní cena chat a chalup na víc než 45,5 tisíce korun za metr podlahové plochy. To je skoro o 274% víc než před 10 lety. Nejvíce zdražily chaty za poslední dekádu na Pardubicku. Druhý je Královéhradecký kraj a třetí Jihočeský. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Během prvních dvou dnů festivalu Colors of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí, kteří potřebovali psychickou pomoc. Loni za 4 dny takto pomohli více než 30 lidem, říká dobrovolnice z ADRY Tereza.
3: Od prvního dne za námi chodí jak zaměstnanci, tak účastníci festivalu. Obracejí se na nás s různými požadavky na jednak, ať si můžou odpočinout. Často chodí taky tím, že jsou třeba zahlcení tím množství podnětů, zvuků, lidí, davy lidí a tak dále. Někteří mají i specifické nějaké psychické problémy, panické ataky, to jsou asi nejčastější problémy, se kterými se na nás obrací.
1: Organizace nabízí 3. rokem první psychickou pomoc ve stanu. Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham, potvrdila to podle BBC vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmer, po němž v pondělí bývalý starosta Manchesteru převezme také funkci premiéra. Nasazená trojka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chinwen z Číny. Fotbalisté Bohemky, Liberce i Olomouce zvládli vítězně poslední přípravný zápas před začátkem nové sezóny. Pražané v generálce porazili Lubin 2-0. Obě branky dali v první půli. Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil nad St. Peltnem 3-1 a Olomouc zdolala Al-Sadd 2-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle čekejme také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 na jihovýchodě Moravy až ke 30 stupňům. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Státní dluh je opět rekordní. ODS na Praze mění kandidátku a na Štvanici finišují přípravy na tenisový turnaj. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Český státní dluh v prvním pololetí vzrostl o 49,2 miliardy korun na rekordních 3,727 bilionu. Ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu to uvedlo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 342 tisíc 34 korun. Vedení ODS zadalo organizaci z Prahy 1 přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Důvodem je to, že dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku, řekl první místopředseda ODS Tomáš Portlík.
2: Chtěli jsme, aby nám doplnil informace nad rámec toho, co poskytl novinám. V tomto směru jsme se jako vedení nic navíc nerozvěděli a za sebe já se přiznám, že mě překvapilo, že to Filip Dvořák neudělal sám.
1: Dvořák podle webu Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dědictví čítá nemovitosti v Praze a ve Špindlerově mlýně diamanty či jachtu kotvící v Chorvatsku. Politik uvádí, že není z ničeho obviněn ani nikým vyšetřován. Při sklizní ovoce se v pátek na Klatovsku převrátil traktor. Ten v nakladači zvedal dva sběrače do koruny stromu. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl zranění, řekla policejní mluvčí Michaela Reindlová. Na případ upozornil server Novinky.cz. Turecká policie zadržela 17 fotbalových funkcionářů, 4 z nich z istanbulských velkoklubů Galatasaray a Bešiktaše. Úřady potvrdily, že zatýkání bylo součástí vyšetřování skandálu se sázkami a ovlivňováním zápasů, jež probíhá v posledních měsících. Státní agentura Anadolu uvedla, že nejnovější vlna zadržení vycházela z údajů na legálních sázkařských platformách od roku 2020. Ty ukázaly, že funkcionáři sázeli na zápasy, i když byli ve svých funkcích. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 000 diváků. Na setkání s médií to řekl ředitel turnaje Miroslav Malý.
3: Co se týče kapacity, jak jsem ji zmiňoval, vlastně na Spartě bylo cca 2,5 tisíce, tady máme kapacitu 6 tisíc a můžu s radostí říct, že opravdu třeba v finále už jsme okolo 5 tisíců vlastně prodaných vstupenek, semifinále přes 4 tisíce, takže jsou mojí ambicí je, aby oba ty dny a doufejme, že tomu tak bude, opravdu sem přišlo těch 6 tisíc lidí.
1: Finálové duely jsou na programu 26. července.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy očekáváme přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy ke 30 stupňům. Příjemný poslech, Frekvence 1.

sexual.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Evropská komise vytýká Česku. Už jsme zase národ chatařů a Krejčíková je v Aténách v semifinále. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Evropská komise Česku vytýká, že v zemi dosud nedošlo k obnovení a dokončení revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. V části týkající se stavu médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy. O nákup chaty nebo chalupy je u nás zájem. Jak píše i dnes.cz, za 10 let sice zdražily i 4x. Je tak ale rychle mizí z nabídek.
2: Aktuálně trvá prodej rekreační nemovitosti 81 dní. Nabídek oproti roku 2016 je přitom méně. A právě omezený výběr a velká poptávka šponují ceny nahoru. V celém Česku vzrostla v červnu průměrná prodejní cena chat a chalup na víc než 45,5 tisíce korun za metr podlahové plochy. To je skoro o 274% víc než před 10 lety. Nejvíc zdražily chaty za poslední dekádu na Pardubicku. Druhý je Královéhradecký kraj a třetí Jihočeský. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Během prvních dvou dnů festivalu Colors of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí, kteří potřebovali psychickou pomoc. Loni za 4 dny takto pomohli více než 30 lidem, říká dobrovolnice z ADRY Tereza.
3: Od prvního dne za námi chodí jak zaměstnanci, tak účastníci festivalu. Obracejí se na nás s různými požadavky na jednak, ať si můžou odpočinout. Často chodí taky tím, že jsou třeba zahlcení tím množství podnětů, zvuků, lidí, davy lidí a tak dále. Někteří mají i specifické nějaké psychické problémy, panické a taky to jsou asi nejčastější problémy, se kterými se na nás obrací.
1: Organizace nabízí 3. rokem první psychickou pomoc ve stanu. Novým lídrem britských labouristů je Andy Burnham, potvrdila to podle BBC vládnoucí strana na svém mimořádném sjezdu. V čele strany Burnham vystřídal Keira Starmer, po němž v pondělí bývalý starosta Manchesteru převezme také funkci premiéra. Nasazená trojka Barbora Krejčíková postoupila do semifinále turnaje v Aténách po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chinwen z Číny. Fotbalisté Bohemky, Liberce i Olomouce zvládli vítězně poslední přípravný zápas před začátkem nové sezóny. Pražané v generálce porazili Lubin 2-0. Obě branky dali v první půli. Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil nad St. Peltnem 3-1 a Olomouc zdolala Al-Sadd 2-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převažovat oblačno, ojediněle čekejme také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 na jihovýchodě Moravy až ke 30 stupňům. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, první ranní soudní zprávy s datem 18. července přináší na frekvenci 1, jak jinak než Kateřina Vavřínová. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Tento víkend platí naposledy vládní regulace cen paliv. V Hormuzském průlivu podle Íránu hořely tankery. Spojené státy to popřely a pozor dejte na D1 i D5. Paliva budou v příštím týdnu dál zdražovat, zejména nafta. Vedle růstu cen na trhu s ropou k tomu přispěje i ukončení vládní regulace. Kabinet Andreje Babiše o tom informoval tento týden. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí 20. července se ceny benzínu i nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Nafta podle analytiků může překonat 40-korunovou hranici. Brzy může být dražší než benzín. Dva ropné tankery vybuchly a začaly hořet poté, co propluly zaminovaným pásmem jižně od Hormuzského průlivu, uvedly podle íránských médií revoluční gardy. Informovali o tom dnes agentury Reuters a AFP. Podle Teheránu je tato významná námořní cesta mimořádně nebezpečná a zcela uzavřená. Podle webu CNN se tvrzení Íránu nepodařilo nezávisle ověřit. Americká armáda označila toto prohlášení za nepravdivé. Bratislavou dnes pochodují davy. Jedny na duhovém pochodu, druhý zase na tom za tradiční rodinu. Ve slovenské metropoli proto platí mimořádná bezpečnostní opatření. Policisté chtějí zabránit střetu obou táborů.
3: Sexuální menšiny bijou na poplach, dožadují se svojich práv.
4: Láska je pro každého a každý si zaslouží být hlubený.
3: Konzervativci berou LGBTI požiadavky za útok na děti.
5: Vnucovali věci, které jsou neprirodzené a chore.
3: Duhový pochod podporuje čas opozície, rodiny, vláda a církev. Jurej Gejdoš, Frekvence 1.
2: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Qingwen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klárou Tausonovou z Dánska, která zdolala 6-2-6-3 Sáru Bejlek. Mezi nejlepší čtyři se nedostala ani 19-letá Tereza Valentová po čtvrtfinálové porážce 5-7-3-6 s ruskou vrstevnicí Alenou Kornějevovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Čeká nás proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy naměříme až 30, na horách naopak teploty kolem 18.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace hlásí z D1 a D5.
6: Dopravní nehodu vyšetřuje policie na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na 43,5 km boural osobní auto s dodávkou. Dojíždíte tedy opatrně. A zpozorněte na dálnici D5 ve směru z Plzně na Prahu. Na 16. kilometru stojí na hranici postavené vozidlo s poruchou. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A po zprávách už má slovo na frekvenci 1 Petr Wagner.
1: Děkuji vám všem, krásné sobotní ráno, anoncoval jsem, ano, máme 18. července, svátek má Drahomíra. Aby ty informace byly hned v 6 hodin ráno kompletní, tak vám přidávám i informace z muziky. Westlife, Mandy, Atomic Kitten, anebo právě teď otevíráme tuhletu hodinu s muzikou Ava Max na frekvenci 1. Hezké ráno.

0: 6 hodin, k tomu 15 minut. Tohle je sobotní ranní víkend na Frekvenci 1. Pohodové vstávání, pohodovou cestu vám všem za volant, hlavně ať vám to příjemně utíká pod rukama, třeba i v práci, to vám všem přeje Petr Wagner. No a v tuhle časnou ranní víkendovou hodinku mám pro vás jednak v téhleté hodině skvělou muziku, jenom tak namátkou, ta česká, Anna K. na malou chvíli, Sonic, Sky anebo Michael Jackson. No a podíváme se společně a podrobně taky na to dnešní víkendové počasí. Čekají nás teploty podle meteorologů až 31 stupňů, ale zároveň s tím také bouřky a přehánky, kde to bude jak pálit, případně pršet, to si řekneme za malou chvíli. No a vrcholí nám taky fotbalové mistrovství světa 2026. Už je zítra večer, budeme vědět, který tým je ten top, který si odnese nebo bude mít pohár FIFA World Cup z 18-karátového zlata navržený italským umělcem Silviem Gazzanou. No a hlavně, kde ten pohár, ještě ten originální pohár, můžete vidět na vlastní oči nebo si s ním případně udělat ještě selfie. To je to zatím jedno jediné místo, ale samozřejmě tenhle ten pohár cestoval všude možně po světě, na nejrůznějších zastávkách. Teď už je na jednom místě, ale samozřejmě ta možnost se s ním vyfotit ještě stále je. Podrobnosti za malou chvíli, tak držte vlnu s víkendovým ránem na Frekvenci 1.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: 6 hodin. Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Je to tak, to nejlepší z muziky už je za pár minut, třeba Eva Farná a Miraj, společný zajímavý hudební počin. Vzpomeneš si Gala Free From Desire, anebo Midnight Oil, fuj, dostal jsem to ze sebe. Každopádně, tahle muzika vás čeká za malou chvíli. K tomu ještě přidám informaci, možná s jedním velkým otazníkem. Španělsko nebo Argentina? Lamine Yamal nebo Messi? Kdo z nich si odnese nebo bude mít pohár FIFA World Cup z 18-karátového zlata? To se dozvíme až v neděli večer, no ale hlavně já vám prozradím, kde tenhle ten pohár legendární ještě můžete vidět na vlastní oči, udělat si s ním případně selfie, vyfotit se a kouknout na to, jak to vlastně ve skutečnosti vypadá. Nevím, jestli si na něj budete moci hned i úplně sáhnout, ale to nechám na každém z vás. Podrobnosti za malou chvíli, teď podrobnosti k tomu dnešnímu počasí podle meteorologů. Převážně oblačno z počátku dne, ze severu, severovýchodě až zataženo, během dne hodně přehánky nebo bouřky, večer ubývání srážek, přechodně také oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 na jižní Moravě, tam to povyskočí až na 30. Je tady 6:30, jsou tady krátké zprávy Rádia Frekvence 1.
1: Pěkné ráno. Kabinet hodlá v pondělí schválit první důchodové změny v tomto volebním období. České televizi to řekl premiér Andrej Babiš. Podrobnosti přidáme ve zprávách v 7. Bilance obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostla na víc než 5 000. Dalších 16 740 lidí je zraněno, uvedl podle Reuters šéf tamního parlamentu. Astronomové poprvé objevili atmosféru obklopující kamennou planetu podobnou Zemi, která obíhá v obyvatelné zóně vzdálené hvězdy. Podle výzkumníků jde o dosud nejsilnější důkaz, že mimo sluneční soustavu mohou existovat světy s podmínkami podobným těm na naší planetě. Píší to Novinky.cz.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor, dejte na D6 i D1.
3: Střed osobního auta se zvěří vyšetřuje policie na dálnici D6 ve směru na Prahu na 11,5 kilometru. Nehoda je s únikem paliva, projíždíte tady opatrně. Provoz housne na dálnici D1 u Brna od Prahy. Pomalu se jede mezi kilometry 194 a 196 se zdržení do 5 minut. A pozor, si dejte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 25. kilometru stojí na hranici odstavené nákladní vozidlo s defektem pneumatiky. Šťastnou cestu, ať už jedete kdekoliv, přejezd dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.

Lamin Jamal nebo Messi. Španělsko nebo Argentina. Tak to se dozvíme už zítra večer, kdo bude majitelem nebo kdo získá ten vyhlášený FIFA World Cup, který ten tým to nakonec bude. Samozřejmě dneska večer ještě další zápas o třetí místo. Anglie, Francie, ale to bude až pozdě večer. No a když už jsem zmínil ty fotbalové zápasy, konkrétně ten fotbalový pohár World Cup, tak jestli chcete vidět originální trofej právě pro nové fotbalové mistry světa 2026, není problém, ale budete se muset zaletět až do Miami, protože zlatý pohár, který se jenom výjimečně objevuje mimo přísně střežené prostory ve švýcarském Curychu, byl nebo je vystaven ve Freedom Tower v Miami na Floridě. Pohár je z 18-karátového zlata, navržený italským umělcem Silviem Gazinou, který nahradil v roce 1974 původní Rimetův pohár a od té doby je považován za jednu z nejcennějších sportovních trofejí světa vůbec. No a právě v rámci oficiální FIFA World Cup Trophy Tour. Tenhle pohár má poslední zastávku právě na Floridě. Každopádně od sportu se přesuneme k další muzice Frekvence 1, která vás čeká už za pár minut. Marek Ztracený, Sarah Connor, anebo taky i Rager. Příjemný poslech a hezkou sobotu z Frekvencí 1.

0: vaše rádio Frekvence 1 a co budeme hrát dál, už teď můžu prozradit. Jasně, Lost Frequencies a Janik Reality na Frekvenci 1 z té české muziky ku příkladu. Petr Muk a Šalom. A nebo pro změnu Dermont Kennedy. Tak tohle a mnohem víc, ale až po 7. hodině raní na Frekvenci 1.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A společně s něma dorazila na Frekvenci 1 taky Kateřina Vavřínová. Vám všem hezkou sobotu.
3: Pěkné ráno. Babišova vláda bude řešit změny v důchodech. Fotbalisté Anglie a Francie dnes na šampionátu zabojují o bronz a provoz na dálnicích je klidný bez kolon a nehod. Vláda chce v pondělí schválit první důchodové změny v tomto volebním období. České televizi to řekl premiér Andrej Babiš. Penzistům po dosažení 80 let chce od ledna nad rámec valorizace přidat 500 korun měsíčně. O další peníze si mají přilepšit i ještě starší důchodci. Novinku zdůvodňuje tím, že seniorům rostou náklady na léky nebo sociální služby. Opozice by místo tohoto plošného růstu radši víc podpořila nemocné seniory. Strážci Krkonošského národního parku vyráží na obchůzky na koních, pokračují tak v osvědčené metodě ochrany přírody.
4: Projekt strážní služby na koních pokračuje už 14. rokem. Podle KRNAPu se během let osvědčil nejen při ochraně přírody, ale také při komunikaci s návštěvníky. Do služby vždy vyrážejí dvojice strážců, kteří absolvovali speciální jezdecký výcvik. Jejich revírem jsou především dvě části národního parku. V západních Krkonoších kontrolují trasu z Janovy hory přes Rovinku, Horní Mísečky a Vrbatovu boudu až k prameni Labe. Ve východní části hor mají trasu mezi Rennerovými boudami, Bufetem na rozcestí a Vírovkou. Oldřich Tamáš, Frekvence.
3: Ode dneška začínají opravy tramvajových tratí na Pražské národní a ve Spálené. Provoz mezi Újezdem a Lazarskou se kompletně přeruší v obou směrech. Změna postihne 12 linek, přesune se i noční uzel. Jedna z nejvytíženějších částí pražské tramvajové sítě bude mimo provoz až do pondělí 10. srpna. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23. hodiny našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, místy s přehánkami a ojediněle taky zabouří. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy naměříme až 30 stupňů, na horách naopak se denní maxima zastaví na 18.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Aktuálně se nikde na dálnicích nezdržíte.
6: Provoz na všech našich dálnicích je aktuálně plynulý bez nehod.

vám všem. Ano, máme sobotu, datem 18. července. Příjemný poslech, sleboval jsem muziku, je tady pro vás, je připravená, co vás čeká, Shalom, Sugababes, anebo právě teď Lost Frequencies na Frekvenci 1. Hezkou sobotu.

12 minut, vy máte v uších ranní víkendovou frekvenci 1. Pohodovou sobotu vám všem přeje Petr Wagner. Léto v plném proudu, stejně taky letní příjemné teploty, teda tady v Česku, jak kdy, aby jsme byli úplně přesní. Mluvím o tom v souvislosti s jednou zajímavou pláží, jmenuje se Pedosín, je zvláštností sama o sobě vůbec na evropském kontinentu. Co je na ní tak zajímavého, to prozradím za malou chvíli, navíc se tam sami i můžete vydat. No a když byla řeč o těch teplotách, o tom koupání, o plážích, tak si za malou chvíli řekneme více k tomu dnešnímu počasí s datem 18. července, které nás podle meteorologů dneska čeká. Bude to na koupačku nebo naopak na pláštěnku? Tak více vám prozradím už za malou chvíli, tak držte vlnu.

0: 7 hodin, k tomu 29 minut, takový aktuální čas ve víkendovém sobotním ránu na Frekvenci 1, kde vás za malou chvíli čeká třeba z muziky Robin Schulz, Bloodhound Gang anebo Palo Habera, Láska necestuj tým vlakom. Kromě toho samozřejmě přidávám, jak jsem sliboval v úvodu téhleté hodiny, taky informace o tom dnešním počasí s datem 18. července. Podle meteorologů nás čeká převážně oblačno, hlavně teď ráno nebo potom i následně dopoledne, na severu, severovýchodě až zataženo. Během dne místy přehánky nebo bouřky, večer ubývání srážek a přechodně také oblačnosti. Jinak nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia na jižní Moravě, tam jim to povyskočí až na 30. Co dalšího nového? Jsou tady zprávy v 7:30 a Kateřina, Frekvence 1.
1: Dobré ráno, od dnešních 19 hodin do nedělních 11 bude zavřený pražský okruh mezi Slevencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic nahradí novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 2181, včetně více než 800 úmrtí. Informovali o tom místní úřady. Saská metropole Drážďané kvůli úsporám výrazně prodlouží životnost autobusu a tramvají městské hromadné dopravy. Autobusy budou podle nových plánů jezdit nejméně 16 let, což je o 4 roky déle, než bylo původně v plánu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Požár auta hlásí z D1.
3: Požár osobního vozidla blokuje stoupací pruh 48. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Místo je průjezdné aktuálně bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.

7 hodin, 41 minut, rádio, frekvence 1, tak je sobotní víkendové ráno. Přiznávám, už jsem slyšel a viděl hodně, ale zeď z betonu a cihel přímo na pláži. Terská pláž Lanterna, známá jako Pedosín, je zvláštností evropského kontinentu. Od roku 1903, kdy byl celý tenhle ten plavecký areál otevřen, jsou její prostory striktně rozděleny pro muže na jedné straně a ženy s dětmi do 12 let na straně druhé. Nejprve sektory, jak si dělil obyčejný plot, zlatý, potom samozřejmě ten drátěný, později je, nebo před

pár lety jej nahradila zeď, která tady zůstává dodnes. V roce 1959 provozovatel téhleté pláže zeď strhl, ale jenom dočasně, aby jí mohl znova postavit více do hloubky moře, hlavně zkrátit ten prostor pro muže. Sektor pro ženy se tak rozšířil a je tomu dodnes. Takže kdybyste chtěli zavítat, mějte na paměti, že to je rozdělený na muže a ženy. Zase v průběhu toho dne si takhle oddechnout, že jo, proč ne? I nicméně pro vás, pro všechny, bez rozdílu věku, pohlaví, pochopitelně další porce muziky, David Guetta, One Republic, a nebo taky Roxette, a nebo Alice Springs a jízda na frekvenci 1.

0: vítám, takhle hraje vaše rádio Frekvence 1 v sobotním ránu s datem 18. července. No a hrát už budeme Fun Factory Celebration, vzpomínku na devadesátky, ale v hodině příští, čili po 8. Stejně jako Marlon Rudet. A nebo z té české Ondřej Ládek. Jasně, Xindlix a Puberťák. Tohle a mnohem víc na Frekvenci 1 po 8 hodině.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, přednost mají zprávy Kateřina Vavřínová v sobotním ránu na Frekvenci 1.
2: Pěkné ráno, vláda nejspíš schválí zákaz mobilů na školách. Okamura neplánuje zrušit cestu do Číny a dodávka po požáru blokuje D1 směrem na Brno. Zákaz používání mobilních telefonů vláda patrně podpoří. K jejich novele školského zákona by se měl kabinet ANO, SPD a motoristů postavit podle podkladů pro pondělní schůzi kladně. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil jen dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už teď upravit ve svých řádech. Zákaz používání mobilů se má podle předlohy týkat dětí v mateřské škole, základní škole a i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Předseda sněmovny Tomio Okamura zopakoval pro Českou televizi, že neplánuje zrušit ani odložit cestu do Číny. Jednat tam chce například o přímých leteckých linkách, které by do Česka přivedly víc tamních turistů. Opozice cestu kritizuje kvůli nedávnému zadržení českého občana Pekingem. Šéf sněmovny zahájí oficiální návštěvu Číny v pondělí. Motorkáři se dnes sjíždí do Vysokého Mýta. Na zdejším motodromu se učí, jak přežít v provozu v rámci jednoho z nejznámějšího vzdělávacího programu u nás.
3: Své dovednosti prověřují na akci Kolama dolů s policií České republiky. Učíme se přežít. Lákadlem je i fakt, že se dnes mohou přímo pod policejním dohledem projet rychlostí až 150 km v hodině. Nechybí ani zdokonalení průjezdu zatáčkami, vybroušení správné stopy i práce s brzdami v prostředí bez křižovatek, protijedoucích aut a dalších nástrah běžného provozu. Jde tak především o možnost poznat svou motorku v podmínkách, které na běžných silnicích prakticky neexistují. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Jihovýchod Turecka dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 5 stupňů. Otřesy byly cítit v několika provinciích. Podle dostupných zpráv si zemětřesení nevyžádalo žádné oběti ani nespůsobilo škody. Oznámil to podle agentury AFP Turecký úřad pro zvládání katastrof. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slávii smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si dnes na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. Klub z Edenu o tom informoval na webu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně se místy objeví přehánky a ojediněle taky bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až na tropickou třicítku. Na horách naměříme maxima kolem 18.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace hlásí z D1.
4: Dodávka po požáru blokuje stoupací pruh 48. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Počítejte se zdržením přes 10 minut. Posledním volným sjezdem je v tuto chvíli Šternov na 41. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
2: Ze zpráv je to vše, pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, příjemný poslech za malou chvíli při muzice Cyril, Madonna, American Pie nebo Fun Factory Celebration. No a taky mám v téhleté hodině pozvánku na další zastávku našeho

0: 8 hodin, 14 minut, jinými slovy jenom minutka nás dělí o čtvrt na 9. Tohle je sobotní ranní víkend na Frekvenci 1, dneska s číslem 18. července. Vám všem pohodové vstávání, pohodovou cestou za volant a hlavně, ať vám to třeba i v práci příjemně utíká pod rukama, to vám přeje Petr Wagner. V tuhle časnou ranní hodinku, jak pro koho, čili po osmé, jednak další porce skvělé muziky, Xindelix, Puberťák, Marlon Rudet anebo Blondý Maria. Kromě toho se společně taky podíváme i na to dnešní víkendové počasí, kde nás čekají teploty až 30 stupňů, ale zároveň taky přehánky a bouřky. Jinak k tomu dnešnímu sobotnímu počasí se rozhodně taky hodí i nějaká malá cestovní nebo výletní inspirace. Zajímavý výlet z Frekvencí 1 na jednu z nejoblíbenějších cyklotras u nás, Labskou cyklostezku, konkrétně do Litoměřic. Navíc taky v souvislosti s tím můžete získat k tomu i docela zajímavý dárek. Více vám ale už prozradím za malou chvíli, tak držte vlnu s víkendovou Frekvencí 1.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Rádio Frekvence 1, přiblížila se půl devátá, za malou chvíli do vašich uší jednak Dua Lipa Love Again, taky Debbie anebo Aerosmith, a už za malou chvíli pro vás budu mít společně s Rádiem Frekvence 1 taky pozvání na zajímavý výlet, a co více, ještě si sami budete moci získat nebo vyhrát zajímavé ceny. K tomu myslím si, že to rozhodně za vaši pozornost stojí. Stejně jako zprávy o půl deváté na Frekvenci 1, Kateřina.
1: Dobré ráno, vláda navýšila rozpočet na služební příjmy příslušníků policie o skoro 141 milionů korun. Vyplývá to ze zveřejněného usnesení, které ministři schválili na svém pondělním zasedání. Požár u města Drammen na jihu Norska zničil přes 100 domů. Desítky hasičů se v silném větru snaží dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované, jsou ale nejméně tři zranění, napsali agentura Reuters a místní média. Podle nich jde o nejničivější požár za posledních 100 let. Bilance obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostla na víc než 5 000. Dalších víc než 16 000 lidí je zraněno, uvedl podle Reuters šéf tamního parlamentu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Uzavírku hlásí z D1.
3: Po nehodě 6 osobních vozidel je dálnice D1 na 47. kilometru ve směru do Brna uzavřena. Posledním volným sjezdem je 41. kilometr exit Tivišov. Najet zpět můžete na 49. kilometru v Psářích. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.

0: 8 hodin, k tomu 43 minut, Rádio Frekvence 1, začnu otázkou na vás všechny. Máte už plán na zítřek? Jestli ne, my ano, protože každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech po celém Česku. Náš kolega Ondra vyráží za vámi do terénu. Jinak tuhle neděli, čili 19. července, má namířeno na jednu z nejoblíbenějších cyklotras u nás, Labskou cyklostezku, konkrétně do Litoměřic. A ani tentokrát nepřijede s prázdnou. Pro prvního z vás bude mít poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. No a pro další z vás přiveze letní výbavu od doktora Max k vyzkoušení opalovací krémy, repelenty, voděodolné nápasti a další praktické pomůcky, které o prázdninách určitě přijdou vhod. Poslouchejte zítra ráno Frekvenci 1 a zjistěte, kdy a kde přesně můžete Ondru potkat. Partnerem soutěže je Dr. Max. Vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max, ať už vyrážíte k vodě, aktivní dovolenou, nebo na výlet, nebo na festival. Jinak v lékárnách Dr. Max vám navíc rádi odborně poradí. Více informací najdete na www.drmax.cz/zdravé léto.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Tohle je rádio, nebo taky ráno, na frekvenci 1. No a co pro vás máme? Muzika Kabátu a Malá dáma hned po 9. na frekvenci 1. Bude taky Kygo a Khalid. Taky znáte z vysílání frekvence 1 nebo OMD. Nebo taky výlet, pozvání od frekvence 1 na zajímavou další zastávku.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, Kateřina Vavřínová, další zprávy Rádia Frekvence 1 a sobota 18. července.
2: Pěkné ráno, po víkendu skončí určování maximálních cen paliv vládou. Ve Špindlu pokračuje propojení svatého Petra a Medvědína a uzavírku hlásí po hromadné nehodě z D1 směrem na Brno. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Benzín oproti pátku zdraží o víc než půl koruny na 43 korun a 41 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun 13 haléřů. Cenový strop na paliva rezort financí stanovil naposledy. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Podle analytiků lze proto očekávat další růst cen, a to hlavně u nafty. V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův mlýn pokračuje propojení ski areálů Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové šestisedačkové lanovky Přehradní byla dokončena první podpěra a další se staví. Pokračují práce na staničních pilířích, zakládání dalších podpěr i výstavbě horní stanice. Více řekla ředitel ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
3: Projekt propojování areálů Svatého Petra a Medvědína ve Špindlerově mlýně probíhá podle harmonogramu. Pokračují práce na stavbě nové lanovky, už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky, zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce Přehradní a na sjezdovce Lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1 na Hromovku.
2: Ode dneška začínají opravy tramvajových tratí na Pražské národní a ve Spálené. Provoz mezi Újezdem a Lazarskou se kompletně přeruší v obou směrech. Změna postihne 12 linek, přesune se i noční uzel. Jedna z nejvytíženějších částí pražské tramvajové sítě bude mimo provoz až do pondělí 10. srpna. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, místy s přehánkami a ojediněle zabouří. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Denní maxima mezi 23 až 28 stupni, na jihovýchodě Moravy naměříme až tropickou 30. Na horách teploměry ukážou 18 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: A krátce po 9. hodině míříme na silnice.
5: Po hromadné dopravní nehodě 6 vozidel je dálnice D1 na 47. kilometru ve směru do Brna uzavřena. Posledním volným sjezdem je 34. kilometr exit Ostředek. Najíždět zpět můžete v Psářích na 49. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.
2: Po zprávách posloucháte sobotní frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, to podstatné už bylo řečeno. Pojďme za slibovanou muzikou na frekvenci 1. Miley Cyrus, krásné ráno.

0: 9 hodin, 14 minut, vy máte v uších ranní víkendovou frekvenci 1, pohodovou k sobotu vám všem přeje stále Petr Wagner. Léto v plném proudu, stejně taky letní příjemné teploty, teda v Česku, no jak kdy. Mluvím o tom v souvislosti s další zastávkou našeho rádiového radiokempu Frekvence 1, kde tentokrát vystoupí a zahraje Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Na co dalšího se ještě můžete těšit, co pro vás všechno máme a co vás tam čeká, tak to prozradím už za pár minut. Když byla řeč o party jménem Radiokem Frekvence 1, tak si za malou chvíli taky řekneme více k tomu dnešnímu počasí, jestli si udělá party někde na chatě, u vody, u bazénu, co nás za počasí podle meteorologů čeká. Jestli to bude na koupačku nebo naopak na pláštěnku, tak to prozradím za chvilku na Frekvenci 1.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radiokempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
5: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.

0: 8 minut, takový aktuální čas na frekvenci 1 ve víkendovém ránu, dneska s datem 18. července. Už se to blíží, už se to zase blíží. Ano, další zastávka našeho rádiového radiokempu frekvence 1, kde tentokrát vystoupí a taky zahraje Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Na co dalšího se ještě můžete těšit, co vás tam všechno čeká a co pro vás máme připraveno, tak to prozradíme víkendovém ránu už za minutku. Teď vám naopak dám aktuálně, jaké vás čeká dnešní sobotní počasí. Podle meteorologů převážně oblačno, z počátku dne na severu, severovýchodě až zataženo, během dne místy přehánky nebo bouřky, večer ubývání srážek a přechodně také oblačnosti. Jinak nejvyšší denní teploty 23 až 28, na jižní Moravě až 30 stupňů Celsia. Teď je tady čas a prostor pro zprávy o 9:30 na frekvenci 1.
1: Pěkné ráno. Řidiči musí do zítřejší 11. hodiny počítat s uzavírkou na Pražském okruhu mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích Kaustisu a k Zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Hasiči na jihu Norska pokračovali v noci v boji s rozsáhlým požárem. Oheň se zatím nepodařilo plně dostat pod kontrolu. Naději ale přináší déšť. Saská metropole Drážďané kvůli úsporám výrazně prodlouží živnost autobusů a tramvají městské hromadné dopravy. Autobusy budou podle nových plánů jezdit nejméně 16 let. To je o 4 roky déle, než bylo původně v plánu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Dálnice D1 na 47. kilometru ve směru na Brno je po nehodě asi 6 aut průjezdná jedním jízdním pruhem. 4 lidé při nehodě utrpěli lehká zranění. Tak opatrně a bezpečnou cestu s frekvencí 1.

minut, Rádio Frekvence 1. No a přátelé, další radiokemp Frekvence 1 na vás čeká už ve středu 22. července v kempu Stříbrný rybník. Přijďte se jednoduše podívat a taky uvidíte, jak vzniká živé vysílání právě našeho rádia Frekvence 1. Od 14 hodin se na vás těší Jana Knížková, Vojta Efler, no a večer pro změnu od 19 hodin vám k poslechu tanci zahraje Michal Hruza s kapelou Hruzy. Čekají vás soutěže o hodnotné ceny, letní pohoda, táborák, špekáčky, kelímky štěstí a taky záměrečná after party. No a když už jsme u té letní pohody, zastavte se taky při své cestě na čerpací stanici OMV. Vyberte si některou z nových ledových specialit Viva Espresso Sunrise, Espresso Tonic, kokosové jahodové latte, vanilkové frappé nebo ledové matcha latte. Jinak s aplikací MyStation je každá šestá ledová káva zdarma. Navíc hrajete taky o peněžní ceny v celkové hodnotě 500 000 korun. Více na omv.cz.

0: vás budeme mít novinky a čerstvé zprávy.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
4: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
5: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vavřínová, hezké dopoledne.
6: Pěkné dopoledne. Šéf sněmovny neplánuje cestu do Číny zrušit ani odložit. Za srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může i systémová chyba ministerstva. A D1 směrem na Brno je po hromadné nehodě průjezdná jedním pruhem. Předseda sněmovny Tomio Okamura zopakoval pro Českou televizi, že neplánuje zrušit ani odložit cestu do Číny. Jednat tam chce například o přímých leteckých linkách, které by do Česka přivedly víc tamních turistů. Opozice cestu kritizuje kvůli nedávnému zadržení českého občana Pekingem. Šéf sněmovny zahájí oficiální návštěvu Číny v pondělí. Bouřka se silným větrem si v pátek večer vyžádala evakuaci asi 20 lidí z objektů v okolí hořící budovy ve Zlíně. Dnes ráno se do nich mohli vrátit. Motorkáři se dnes sjíždí do Vysokého Mýta. Na zdejším motodromu se učí, jak přežít v provozu v rámci jednoho z nejznámějšího vzdělávacího programu u nás.
7: Své dovednosti prověřují na akci Kolama dolů s policií České republiky. Učíme se přežít. Lákadlem je i fakt, že se dnes mohou přímo pod policejním dohledem projet rychlostí až 150 km v hodině. Nechybí ani zdokonalení průjezdu zatáčkami, vybroušení správné stopy i práce s brzdami v prostředí bez křižovatek, protijedoucích aut a dalších nástrah běžného provozu. Jde tak především o možnost poznat svou motorku v podmínkách, které na běžných silnicích prakticky neexistují. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
6: Za srážku dvou vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémová chyba ministerstva dopravy. Podle webu z dopravy.cz to zjistila inspekce. Hokejový útočník Martin Havelka prodloužil o 2 roky smlouvu v Litvínově. Severočeský klub informoval o prodloužení spolupráce s 28-letým mosteckým rodákem a vlastním odchovancem do konce sezóny 2027-28 na svém webu.
5: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, místy s přehánkami a ojediněle zabouří. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy naměříme až tropickou 30, naopak na horách se denní maxima zastaví na 18.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A krátce po 10. hodině míříme na silnice.
8: Dálnice D1 je na 47. kilometru ve směru do Brna otevřena a provoz je obnoven jedním jízdním pruhem. Celkové zdržení je však přes hodinu. Posledním volným sjezdem je tak 34. kilometr exit Ostředek a najíždět zpět můžete v Psářích na 49. kilometru. K nehodě osobního vozidla a motocyklu došlo na 196. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. Se zvýšenou opatrností však projedete se zdržením do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.

0: a na číslo 736 300 444 a nebo hlasovkou přes naší apku mi posílejte přání pro vaše blízké, kteří mají dneska 18. července narozeniny. Z Frekvence 1 jim popřejeme v tradiční narozeninové rubrice v druhé polovině hodiny. Teď už ale po zprávách opět muzika.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Blondětní kluci z 90. Tak to byly Hanson na frekvenci 1, která vám hraje z muziky to nejlepší. Máme 10 hodin 13 minut. Krásný víkend vám přeju. No a kam můžete vyrazit? Tak je tady pár víkendových typů, přátelé. Pokud jste z okolí Horažďovic na Plzeňsku, tak si určitě nenechte ujít HD Fest, který i letos má co nabídnout. Řemeslníky, umělce, samozřejmě jídlo, pití a taky muziku. Červený kostelec na Královéhradecku zve všechny na místní největší událost prázdnin, a to pivobraní v přírodním areálu u divadla s bohatým programem. Velké dobrodružství můžou dneska nejen děti, ale taky dospělí zažít na hradu Okoř, kde od 22 hodin proběhne noční prohlídka pro odvážný, jen za svitu baterek. No a na noční prohlídku můžete vyrazit taky na Zlínsko, na hrad Buchlov, kde zažijete buchlovskou noc s černou paní, plnou hraných pověstí a taky ohnivé show. V centru Prachatic dneska poteče pivo proudem, koná se tu totiž festival piva, který nabídne několik malých lokálních mini pivovarů a start je přesně v pravé poledne. Řemeslníci z celé České republiky se dneska sjeli na Vysočinu, na Veselý kopec, kde probíhá Veselokopecký jarmark, kde si můžete nakoupit spoustu věcí od keramiky až po košíky, věnce, kytice nebo kosmetiku a tak dále a tak dále. No a jaký program na dnešek zvolíte, je samozřejmě na vás. Užijte si sobotu s poslechem Frekvence 1.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Za chviličku už budeme hrát taky našim oslavencům, jak k narozeninám, tak k svátku. A vy můžete připojit vaše přání na číslo 736 300 444 a nebo taky hlasovkou přes naši apku.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale míříme na hlavní tahy, jak se jede.
2: Dálnice D1 je na 47. kilometru ve směru do Brna otevřena a provoz je obnoven jedním jízdním pruhem. Celkové zdržení je však přes hodinu. Posledním volným sjezdem je tak 34. kilometr exit Ostředek a najíždět zpět můžete v Psářích na 49. kilometru. K nehodě osobního vozidla a motocyklu došlo na 196. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy. Se zvýšenou opatrností však projedete se zdržením do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
0: Pokud jste právě za volantem, tak šťastnou cestu vám přeje Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Narozeniny jsme oslavili snídaní u Tiffanyho od Deep Blue Something na frekvenci 1 10 hodin a 41 minut. Krásné sobotní dopoledne. července. A kdo ze známých osobností má dneska narozeniny? Jdeme se na to podívat. 59 let slaví Mark Sinclair. Tohle jméno vám nejspíš nic neřekne, ale když řeknu Dominik, které to, tak už většina z vás tuší, že jde o film Rychle a zběsile, kdy si hlavní roli zahrál Vin Diesel. No a právě tenhle americký herec a taky režisér je dneska o rok starší. Stejně jako americká herečka Kristen Bell, která se narodila před 46 lety a nedávno s celou rodinou navštívila Prahu, kde si užívala památky, ale taky i koupání ve Vltavě. No a všechno nejlepší přejeme taky dalšímu oslavenci. Narozeniny má zpívající právník Ivo Jahelka, je mu 72 let. No a taky vy přejete. Ahoj Verčo, chceme popřát naší Julince k 18. narozeninám. Všechno nejlepší k plnoletosti, hlavně zdraví, štěstí, spoustu lásky. Máme tě rádi nejvíc na světě, tvá mamka s tátou. Tak my se přidáváme z frekvence 1. Julčo, všechno nejvíc nejlepší ke krásným 18. narozeninám a pořádně to oslavte. No a svátek dneska slaví Drahomíra, Drahuška, přejeme z frekvence 1 všechno nejlepší. Jméno se slovanským původem, které se nejčastěji překládá jako míru milovná a u nás máme 14 300 žen Drahomír. No tak dámy, kytička pro vás a pro všechny slavící, přejeme jen to nejlepší.

0: hodině pro vás budeme mít na frekvenci jedna to nejlepší z muziky Imagine Dragons. Novinku spolu nám taky zaspívá Mikael. A dáme si i 90-kovou pecku od Seše. Teď už ale pojďme na to nejnovější.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Na Znojemsku se srazily autobusy, z místa hlásí zraněné. Fotbalisté Francie a Anglie si zahrají o bronz. Odpoledne nás čeká proměnlivá oblačnost, ale horko. Dva autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 9. hodiny a 30. minuty u Olexovis na Znojemsku. Na místě je větší počet zraněných. Autobusy se zřejmě srazily čelně. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice. Podle záchranářů jde o mimořádnou událost zatím prvního stupně. Na místě je mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Strážci Krkonošského národního parku vyráží na obchůzky na koních. Pokračují tak v osvědčené metodě ochrany přírody.
3: Projekt strážní služby na koních pokračuje už 14. rokem. Podle KRNAPu se během let osvědčil nejen při ochraně přírody, ale také při komunikaci s návštěvníky. Do služby vždy vyrážejí dvojice strážců, kteří absolvovali speciální jezdecký výcvik. Jejich revírem jsou především dvě části národního parku. V západních Krkonoších kontrolují trasu z Janovy hory přes Rovinku, Horní Mísečky a Vrbatovu boudu až k prameni Labe. Ve východní části hor mají trasu mezi Rennerovými boudami, Bufetem na rozcestí a Vírovkou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Policisté si přilepší. Vláda navýšila rozpočet na služební příjmy příslušníků policie o téměř 141 milionů korun. Vyplývá to ze zveřejněného usnesení, které ministři schválili na pondělním zasedání. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23. hodiny našeho času v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Odpoledne nás čeká proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami a může opět zabouřit. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Teploty budou opět vysoko, 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Krátce po 11. hodině přidáme pohled na hlavní tahy.
5: V dopravní nehodě tří osobních vozidel došlo na 20. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Místo je průjezdné aktuálně se zdržením okolo 5 minut. A dopravní nehoda na 47. kilometru je již odstraněna a provoz je plně obnoven. Počítejte však se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Aram.
2: A pokračuje víkendové vysílání Frekvence 1 s Veronikou Elhotovou.
0: Jste raní ptáčata, anebo...

0: Luci, jak si na tom ty?
1: Raní ptáče.
0: Jseš raní ptáče, tak tebe
1: se to vysvětlá. Ale nevím, jestli dál doskáču.
0: 45 500 korun, tak takový balík tu máme pro vás, tak kdo vyhraje tyhle peníze? I o tom v téhle hodině.
2: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: na frekvenci 1. No přátelé, jak to máte vy? Jste ranní ptáče anebo noční sova? Podle nové studie na tom totiž záleží víc, než si možná myslíte. Vědci totiž zjistili, že lidi, kteří chodí spát pozdě a fungují hlavně večer, častěji kouří, míň se hýbou, mají horší stravovací návyky, no a taky tím pádem vyšší riziko některých onemocnění, včetně problémů se srdcem a metabolismem. Takže pokud patříte mezi ty, co jste večer plní energie a ráno byste nejradši nevstávali, tak možná vás tahle zpráva nepotěšila, ale samozřejmě nepanikařte. Odborníci totiž připomínají, že nejde jenom o to, kdy chodíte spát, a doporučují si hlídat pravidelný režim, dostatek spánku, pohyb a vyváženou stravu. No a taky už je samozřejmě roky prokázaný, že hudba uzdravuje, takže je dobře, že jste z frekvencí 1 a jdeme za chvíličku opět k muzice.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: mrknout na hlavní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehodě tří osobních vozidel došlo na 20. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Místo je průjezdné aktuálně se zdržením okolo 5 minut. A dopravní nehoda na 47. kilometru je již odstraněna a provoz je plně obnoven. Počítejte však se zdržením okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Aran.
0: Tak nohu z plynu a na cestách opatrně s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

se to sama. Seber si to sama.

summer. Se bere se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: u sebe da si to sama. Seber si to sama.
1: Frekvence 1.

0: ladíte Frekvenci 1.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Poslední slovo hrajeme taky o prázdninách, kdy můžete vyhrát zajímavé peníze, a to téměř, dobře poslouchejte, 50 tisíc korun. A to pokud uhodnete poslední slovo na konci věty Pepi Vrtala alias Fotra na tripu, který řekl...
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Přemýšlejte, bez čeho se Pepa Vrtal na tripu prostě neobejde. Vaše tipy nám volejte na Frekvenci 1 opět v pondělí ráno po 7 hodině a hrajte konkrétně o 45 500 korun. Budu vám držet palce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio

0: Za chvilku už právě.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová, hezké poledne.
5: Dobré poledne. Při nehodě autobusu na Znojemsku se zranilo 40 lidí. Na Česko míří silné bouřky. Silný provoz hlásí z Pražského okruhu. Dva autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 9:30 ráno u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho 9 má zranění středně těžká a těžká. Řekla to mluvčí záchranářů. Autobusy se zřejmě srazily čelně. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí zůstává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. České útulky chtějí úpravu zákona, která by umožnila rychlejší adopci zachráněných týraných zvířat. Nyní podle zástupců útulku zvířata zachráněná například z nelegálních množíren nemohou měsíce až roky odejít do adopce, protože zvíře odebrané při zásahu nadále formálně patří původnímu majiteli, dokud není případ pravomocně uzavřen. V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův mlýn pokračuje propojení ski areálu Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové šestisedačkové lanovky přehradní dokončili první podpěru a další staví. Potvrdil to ředitel ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
6: Projekt propojování areálu Svatého Petra a Medvědína ve Špindlerově mlýně probíhá podle harmonogramu. Pokračují práce na stavbě nové lanovky, už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky, zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce přehradní a na sjezdovce lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1 na Hromovku.
5: Fotbalisté Anglie a Francie si zahrají na mistrovství světa o bronz. Tradiční rivalové se netají tím, že bronz by pro ně byl jen slabou náplastí za velké zklamání v semifinále, ve kterém utrpěli první porážku na šampionátu. Zápas má výkop ve 23 hodin našeho času.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Odpoledne nás čeká proměnlivá oblačnost místy s přeháňkami a může opět zabouřit. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty opět vysoko 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Čas navíc budete potřebovat na Pražském okruhu.
7: Z důvodu silnějšího provozu počítejte se zdržením na Pražském okruhu, a to na trase Ruzyně-Modletice. Do zpomalení se dostanete od sjezdu dálnice D5 ve směru k Ořechu z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a rad.

0: Jdeme na výlet. Pro všechny milovníky vína budu mít tip na nejkrásnější vinařskou trasu Německa. No a po půl dvanácté taky trocha v humoru v rubrice Frekvence 1. Zkusme rozesmát. Tak jdeme na to.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: ve 12 hodin 14 minut. Já vám všem přeju krásné a hlavně pohodové sobotní teď už odpoledne. No a právě teď nabízíme další tip pro vaše výlety, respektive další epizodu podcastu Jana a výlety na míru. Tentokrát vás Jana Knížková s Mírou Michálkem pozvou za hranice. A to na jednu z nejkrásnějších vinařských tras v Evropě. Můžete jí zdolat na kole a nebo pěšky. Čekají vás stovky kilometrů pohodových německých stezek podél řek Mohan, Rýn a Mosela.
1: Pojedeme kolem tří řek Mohan, Rýn a Mosela. Téměř to nejhezčí, co můžete u našich sousedů vidět, jedny z opravdu z těch nejkrásnějších vinařských stezek v Evropě, ne-li na světě, se uvádí. A ta pestrost je tam ohromná, i tou rozlohou je to vlastně hrozně výrazný. Jsme teda ve Würzburgu, už tady je to hodně o vínu. Mají tam Karlův most, takovou zmenšeninu Karlova mostu. Ta u něj přímo stojí vinárna, historická, krásná, a na tom mostě jsou jenom místní, turisti tam moc nejezdí.
0: Jo.
1: Má to super atmosféru a je to tam plný lidí, kteří právě degustují to víno, a už tady vás to jako nakopne.
2: A to se ale pořád mimo tu cyklotrasu.
1: To jsem úplně mimo tu cyklotrasu. To je jenom, abyste věděli, čím jsem procházel.
2: To je dobrý.
0: Ale taky si užijete pohádková historická města, hrady na každém kroku i vinice, které patří k nejstrmějším na světě.
1: Cestou úžasný historický městečko Cochem, který určitě doporučuji, s historickým pivovarem, s krásným hradem, který vypadá jako Karlštejn, jenom zmenšený takovej.
2: Oni to všechno kopírují.
1: Já si myslím, že to kopírovali.
2: No, to Karlův most taky.
1: Vždyť já byl člověče, kde to bylo teďka, možná v Holandsku, jak jsem se vracel, tak tam byla hospoda u Karla IV.
2: Nekecej, no.
1: A v Německu měli hospodu u babičky. A měli jsme tam smažák normálně. Takže oni nám kradou, co můžou.
0: Nechte se zlákat jednou z nejkrásnějších tras, jakou můžete v Německu zažít. Začnete ve Würzburgu na řece Mohan a přes Miltenberg, Frankfurt, Mohuč a Koblenz se dostanete do údolí Mosely. Odtud vás pak čeká několik desítek malebných vinařských vesnic a měst. Výlet pak končí v římském Trieru. Novou epizodu podcastu Jana a výlety na míru najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba Juraj.talk a taky na webu Frekvence 1.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: teď někam cestujete, tak nastražte uši.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Jak to aktuálně vypadá na hlavních tazích a na dálnicích?
3: Z důvodu silnějšího provozu počítejte se zdržením na Pražském okruhu, a to na trase Ruzyně-Modletice. Do zpomalení se dostanete od sjezdu dálnice D5 ve směru k Ořechu z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
0: Tak na cestách jezděte opatrně a šťastnou cestu vám přejeme z Frekvencí 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: července, tak si pište do diářků a budou taky Erasure. No a co nevidět, si dáme zprávy.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Lucie Šmídová. Pěkné odpoledne.
8: Pěkné odpoledne. Lidem po 80 by mohli zvednout důchod. Při nehodě autobusu na Znojemsku se zranilo 40 lidí. Kolony hlásí z D1. Lidem po 80 by se mohl od příštího roku každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Proti dnešku by se tak měli polepšit seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Pracujícím důchodcům by se pak mohla od roku 2028 zvedat penze za odpracovaný čas navíc. Počítá s tím důchodová novela, kterou by měla v pondělí projednat vláda. Dva autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 9:30 ráno u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho 9 má zranění středně těžká a těžká, řekla to mluvčí záchranářů. Autobusy se zřejmě srazily čelně. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice. Motorkáři se dnes sjíždí do Vysokého Mýta. Na zdejším motodromu se učí, jak přežít v provozu v rámci jednoho z nejznámějšího vzdělávacího programu u nás.
9: Své dovednosti prověřují na akci Kolama dolů s policií České republiky. Učíme se přežít. Lákadlem je i fakt, že se dnes mohou přímo pod policejním dohledem projet rychlostí až 150 km v hodině. Nechybí ani zdokonalení průjezdu zatáčkami, vybroušení správné stopy i práce s brzdami v prostředí bez křižovatek, protijedoucích aut a dalších nástrah běžného provozu. Jde tak především o možnost poznat svou motorku v podmínkách, které na běžných silnicích prakticky neexistují. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
8: Hokejový útočník Martin Havelka prodloužil o 2 roky smlouvu v Litvínově. O prodloužení spolupráce s 28-letým mosteckým rodákem a vlastním odchovancem do konce sezóny 2028 informuje klub na svém webu.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Odpoledne nás čeká proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami a může opět zabouř. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vysoko, 23 až 28 stupňů. Na jihovýchodě Moravy bude ještě tepleji, tam naměří tropickou 30.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: Bouralo se na D1.
10: Nehoda dvou osobních vozidel zneprůjezdnila levý jízdní pruh 209. kilometru dálnice D1 na trase Brno-Vyškov. Počítejte se zdržením 5 minut. Další zdržení, a to okolo 15 minut, je ještě před Brnem na cestě z Prahy. Zpomalova začnete na dálnici D1 u Bohunic na 190. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a rad.

0: Blahomírám, přejeme všechno nejlepší k svátku. Už za okamžik pozvánka na náš další radiokemp, který proběhne už tuto středu a v téhle hodině pokračujeme tím nejlepším z muziky, jako právě teď, tak užívejte odpoledne.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Ladíte to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, hezké odpoledne, no a léto z Frekvencí 1 pokračuje už ve středu 22. července. Se na vás těšíme v kempu Stříbrný rybník. Přijďte se podívat, jak vzniká živé vysílání Frekvence 1. Od 14 hodin se na vás těší kolegové Jana Knížková a taky Vojta Effler. No a večer od 19 hodin zahraje Michal Hrůza s kapelou Růzy. Čekají vás taky soutěže o hodnotné ceny, letní pohoda, táborák, pekáčky, kelímky štěstí a samozřejmě i závěrečná afterparty a diskoška. Všechny zastávky Radio Kempu Frekvence 1 najdete na našem webu, anebo už teď můžu zmínit taky další dvě zastávky. 29. července Kemp Strážnice, bude se na vás těšit Lubka a Míra a taky skupina Miraj, anebo 5. srpna dorazíme do Kempu Pohoda. Opět pro vás budou vysílat kolegové Lubka s Mírou a zpívat bude Adam Jurica. Tak se za námi stavte, moc se na vás těšíme.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: frekvenci 1, která vám hraje z muziky, jenom to nejlepší. Krásnou sobotu a pokud jste právě teď na cestách, tak jdeme zkontrolovat hlavní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehoda dvou osobních vozidel zneprůjezdnila levý jízdní pruh 209. kilometru dálnice D1 na trase Brno-Vyškov. Počítejte se zdržením 5 minut. Další zdržení, a to okolo 15 minut, je ještě před Brnem na cestě z Prahy. Zpomalovat začnete na dálnici D1 u Bohunic na 190. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ara.
0: Jeďte opatrně a šťastně dojďte do cíle s poslechem Frekvence 1.
1: Frekvence 1. Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvence 1.
1: Ahoj, tady je Jindra Polák z kapely Jelen. Užívejte si léto v rytmu Frekvence 1.
2: Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš?

0: 21. No a přátelé, pojďme si říct, já tady mám teď ve studiu mý kolegy Máru Maláška a Lucku Šmídovou, tak se vás chci zeptat, že jo, protože každý rok o prázdninách má Frekvence 1 naplno, protože jezdíme naší tradiční roučou po českých a moravských kempech. Tak jak se vám zatím líbí naše kempy? Máme za sebou dva, jestli dobře počítám, teď nás čeká třetí. Tak co, Mary?
1: Moc hezký.
0: Počkej, nemáš vytažený mikrofon.
1: Moc hezký.
0: Dobře, řekni to celému národu. Moc hezký, OK, tak jo.
2: Tak ty jsi byl dvakrát. Já jsem byla jednou, Verča byla jednou. Za mě teda velká spokojenost. Jsem vždycky ráda, když se potkám s posluchačema.
0: Je to
2: když
0: pravda.
2: Si můžeme popovídat o tom, co se celý ten rok dělo, nedělo.
0: Je to úplně něco jiného, no. Že jo, než když my jim tady, že jo, mluvíme, nebo třeba no, přes zprávy se s nima povídáme, ale takhle vidět je face to face, jak se říká, z očí do očí a pokecat s nima. Tak to je hrozně fajn a já musím říct, že mě tam jako překvapilo několik takhle posluchačů, kteří si prostě chtěli pokecat, přinesli taky jako krásný dárky, aniž prostě jen tak.
2: Většinou jo. Dobroty nosíte.
1: Tak a teď se dostáváme k tomu, že toto jako, že se s nima pokecáte, je super, jo, ale nejlepší je, když něco přinesou.
2: Ano.
1: A teď bychom rádi pozdravili paní Bohunku, která dotáhla fantastickou buchtu prošívanou deku na plíšek.
0: Ole.
1: Ani kousek si nedala a my jsme to tam mohli celý sprášit sami.
0: No nekecej, fakt, jako na pleku no, jo, prostě jo. Celou to, jo. No dobrý.
1: A byla úplně hnedka první.
0: Dobře.
1: A hned

0: pak nás čeká kemp Strážnice anebo kemp Pohoda. Tak jo.
1: Já bych do toho Hradce klidně buchtu, ale ty nakládaný houby, ty bych jako hodně ocenil, no. Je to blbý, když si o to člověk tak jako řekne.
0: Ne.
1: Není, že?
0: Mm-mm.
1: Tak dvakrát ty houby.
0: Tak jo, tak...

0: Kylie Minogue na frekvenci 1. Tu vystřídá David Guetta společně se Sio. Nebudou chybět opět Radeček. A jejich všechno je v pořádku, přesně tak to bylo na vašem radiokempu v Rožnově pod Radoštěm, kde vystoupili opět Radeček Trio, taky všechno v pořádku. No a Unitu taky se do další hodiny taky vejdou. Tak to by bylo, aby jsme si tu sobotu neudělali hezkou.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová na místě.
4: Dobré odpoledne přeju. Za srážku vlaku v Pardubicích může i chyba ministerstva. Češi mají další zlato na dorosteneckém mistrovství v atletice. Hromadná nehoda 5 aut komplikuje provoz na D1 z Prahy na Brno. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Vyplývá to z návrhu závěrečné zprávy drážní inspekce. Uvedl to server z dopravy.cz. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Ministerstvo dopravy sdělilo, že nebude komentovat mediální únik neveřejné pracovní a nedokončené verze zprávy drážní inspekce. Při nehodě zahynuli 4 lidé. Škoda přesáhla 150 milionů korun. Strážci Krkonošského národního parku vyráží na obchůzky na koních. Pokračují tak v osvědčené metodě ochrany přírody.
5: Projekt strážní služby na koních pokračuje už 14. rokem. Podle KRNAPu se během let osvědčil nejen při ochraně přírody, ale také při komunikaci s návštěvníky. Do služby vždy vyrážejí dvojice strážců, kteří absolvovali speciální jezdecký výcvik. Jejich revírem jsou především dvě části národního parku. V západních Krkonoších kontrolují trasu z Janovy hory přes Rovinku, Horní Mísečky a Vrbatovu boudu až k prameni Labe. Ve východní části hor mají trasu mezi Rennerovými boudami, Bufetem na rozcestí a Vírovkou. Oldřich Tamáš, Frekvence.
4: Po 3/4 roce se pro veřejnost otevřela rozhledna na vrchu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Obnova 27 metrů vysoké kamenné rozhledny na vrcholu Libína stála téměř 8 milionů korun. Po pátečním zlatu kladiváře Josefa Pazdery získala dnes druhý dorostenecký titul pro českou výpravu na mistrovství Evropy dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž ovládla v rekordu šampionátu 647 cm.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Odpoledne zůstane většinou proměnlivá oblačnost. Místy s přeháňkami může opět zabouřit. Večer bude oblačnosti částečně ubývat a teploty vystoupají vysoko 23 až 28 stupňů. Tepleji bude na jihovýchodě Moravy, tam naměří 30.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Dlouhá kolona je po nehodě na D1.
6: Hromadná dopravní nehoda 5 osobních vozidel komplikuje provoz na dálnici D1 na 107. kilometru z Prahy na Brno. Místo nehody je průjezdné pouze krajnicí, počítejte se zdržením okolo půl hodiny. A také na dálnici D1 na 44. kilometru blokuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel, 2 jízdní pruhy ve směru na Brno. Projíždějte opatrně a počítejte se zdržením okolo 15 minut. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: A po zprávách pokračuje víkendové odpoledne. Je tady Mára Malášek.
0: To znělo jako víkendové okénko.
4: Víkendové okénko. A co nám v tom okénku nabídneš?
0: Víkendové okénko otevřené až do 7. večerní. No, pojďme se podívat, protože to počasí je takový proměnlivý, že? Bouřky.
4: Ano.
0: Co tam hledáš?
4: Koukám, jak bude zítra.
0: No to by se docela hodilo, protože já bych jako nastřel akce, které by se daly obrazit.
4: Předpověď na neděli. No? Zpočátku bude polojasno, v západní polovině Čech postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami, a to i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. A teploty 17 až 21, v Čechách 21 až 25 a na Moravě a ve Slezsku bude 25 až 30. Takže ty akce na Moravu směřují.
0: To jsi tam mohla najít něco příznivějšího? Třeba na listo za týden nebo na středu?
4: Počkej, tak ne, kdy jsi chtěl vyrazit na tu akci?
0: No v neděli, ale to už by se nějak schovalo, ne?
4: Tak pozítří bude podobně.
0: No, tak jsme to pěkně rozšlapali po síni.
3: To nejlepší z muziky.
2: A Marek Malášek.
7: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: tu nejlepší muziku se s vámi do sobotního odpoledne dělí Frekvence 1 a taky právě teď Genesis. Jinak chystám je Lady Gaga a budou i Mandraže, ale co teda podniknout zítra v neděli? Tak v Praze bude možnost vyrazit na komentovanou prohlídku a to pozor, jo, z Strahovského stadionu. Ano, přesně ten stadion, který vyprodali Nedvědi, tak já bych na tu prohlídku si vyrazil, dokud ten stadion stojí a může se tam chodit. No, v České Lípě na zámku chystají taky komentované prohlídky, a to v kostýmech, takže nebude chybět Černokněžník, Baba Jaga, myslím ta pohádková, ne ten zápasník. No a jestli byste chtěli aspoň trochu ochutnat Afriku, no, tak přátelé, v tom případě myslím si, že můžete docela dost ušetřit místo nákladné dovolené, naberte směr Vyškov na náměstí, tady chystají africké dny. No a kdybyste raději spíš kousek dobrého vína, tak ho v Hovoranech bude zítra den otevřených sklepů. No.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: tu nejlepší hudební kulisu se vám rádi postaráme na Frekvenci 1 do celé soboty. Máme půl třetí a no, bohužel, na silnicích nás trápí hromadná bouračka z D1.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Hromadná dopravní nehoda 5 osobních vozidel komplikuje provoz na dálnici D1 na 107. kilometru z Prahy na Brno. Místo nehody je průjezdné pouze Krajnicí, počítejte se zdržením okolo půl hodiny. A také na dálnici D1 na 44. kilometru blokuje dopravní nehoda 3 osobních vozidel, 2 jízdní pruhy ve směru na Brno. Projíždějte opatrně a počítejte se zdržením okolo 15 minut. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo? Skutečnost či sen?

0: Frekvenci jedna z té nejlepší muziky Madonna. A jak to vypadá, aspoň teda hudebně, do další hodiny, tak já bych na začátek dal třeba chlapíka, co si říká Bruno Mars. You can count on me like one. Pak bychom mohli vytáhnout Michala Malátného a jeho Činasky. A jestli máte rádi muziku od podlahy a ještě když je devadesátková, no tak... V tom případě to, přátelé, nemá kam uhnout.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu rady. Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Lucí Šmídovou.
5: Dobré odpoledne. Na Česko míří silné bouřky. Na Znojemsku se srazily autobusy, 47 lidí se zranilo. Dvě nehody komplikují provoz na D1 z Prahy na Brno. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí zůstává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Zraněných po dnešní srážce autobusu u Oleksovic na Znojemsku je 47. Z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici vjížděl z vedlejší silnice. Místo nehody je kyvadlově průjezdné. České útulky chtějí úpravu zákona, která by umožňovala rychlejší adopci zachráněných týraných zvířat. Nyní podle zástupců útulků zvířata zachráněná například z nelegálních množíren nemohou měsíce až roky odejít do adopce, protože zvíře odebrané při zásahu nadále formálně patří původnímu majiteli, dokud není případ pravomocně uzavřen. V největším krkonošském lyžařském středisku Špindlerův mlýn pokračuje propojení ski areálu Svatý Petr a Medvědín. Na trase nové 6-sedačkové lanovky přehradní dokončili první podpěru a další staví. Potvrdil to ředitel ski areálu Špindlerův mlýn René Hroneš.
6: Projekt propojování areálu Svatého Petra a Medvědína ve Špindlerově mlýně probíhá podle harmonogramu. Pokračují práce na stavbě nové lanovky, už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky, zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce přehradní a na sjezdovce lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1 na Hromovku.
5: Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23. hodiny našeho času v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Zítra nás zpočátku čeká polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami, a to i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Zítřejší teploty v západní polovině Čech 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a nejteplej bude na Moravě a ve Slezsku, tam naměří až tropickou třicítku.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Dvě nehody komplikují provoz na D1 z Prahy na Brno.
7: První dopravní nehoda 3 osobních vozidel vás přibrzdí na 44. kilometru a blokuje levý jízdní pruh. Zdržení je okolo 15 minut. A druhá hromadná dopravní nehoda komplikuje provoz na 107. kilometru. Místo nehody průjezdné pouze krajnicí, počítejte se zdržením okolo 40 minut. A na Pražském okruhu se tvoří kolony obousměrně mezi 23. a 14. kilometrem. Důvodem je zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: 3 minuty po 15. hodině pokračuje víkendové odpoledne na Frekvenci 1 a slovo má Mára Malášek.
0: Můžu ti zadat do příštího vstupu takový malý úkol?
5: Tak povídej.
0: Úkol je to triviální, myslím si, že je pro člověka tvého formátu hračka.
5: Bojím.
0: Ale no tak.
5: Tak povídej.
0: Dej dohromady několik triků.
5: Ano.
0: Jak nalákat vysněnýho chlapa?
5: Několik triků.
0: No, mm-hmm. Já jich tady mám 8. Mm-hmm.
5: Jakože potkám chlapa a řeknu si, to je ten můj vysněný chlap a teď ho chci nalákat.
0: Tak, přesně, to je ono.
5: Dobře.
0: Dalších 8 nebo ti stačí 4?
5: No, stačí 1.
0: Ne, tak to zase ne.
5: 3 triky, jo?
0: 4.
5: Dobře.
0: Tak 4, jo?
5: 4.
0: Tak to se těšíme.
2: To nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky, Dr. Alban a taky splněný úkol před limitem. Pokud přicházíte ke svým radiopřijímačům, přátelé, až právě teď, tak v otvíráku jsme si s Lucí Šmídovou, naši zprávařkou, nebo já jsem jí zadal úkol, že bych od ní chtěl vypracovat několik triků, jak nalákat vysněného muže. Pojďme si říct, že jsme se shodli na tom, že vypracuješ 4.
1: Ano.
0: Jo? Dala jich 8, chtěla i víc. A zvládla to ještě před limitem. Tak, který tam máš? Pojď.
1: Tak pojďme si říct, že jsme na první schůzce.
0: Ano.
1: Ano. Takže za prvý, usmívat se, tedy smát se jeho vtipům. Za druhý, být i já, abych byla ta zábavná a veselá. Za třetí, dívat se do očí.
0: Ano.
1: Za čtvrté, hodně se ptát, projevit zájem u něj.
0: Ano.
1: Za páté, nenápadné doteky. Za šesté, odcházím na záchod, budu kroutit zadkem, protože on se stoprocentně dívá. Za sedmé, na záchodě se přivoním, abych voněla, ano, aby si tu mojí vůni zapamatoval. A už jsem u osmičky, kousání dortu, jako ne do dortu,
0: rozumím,
1: ale rty, kroucení vlasů, takové ty pohyby.
0: Člověče, dobrý, hele.
1: No, tak to jsem
0: to
1: u osmičky.
0: To, jak jsi měla ten bod tím krousením zadkem, když odcházíš na toaletu?
1: Ano, ano, to tak znám ze seriálu.
0: Jo, to znáš ze seriálu?
1: No, to znám z Přátel.
0: Přátel, aha. Já jsem si tak jako naivně myslel, že to bylo po té mojí poradě, abys jako brala v potaz i to, že mužský jsou primitivní plemeno.
1: Ano, to bylo.
0: Jo, to bylo. A
1: tak v tu chvíli jsem se na to vzpomněla.
0: No, tak tady, člověče, já teda musím říct, že jako máš za jedna, no.
1: Jo, dobrý, jo, zaujala jsem tě. No, sedíme na té večeři a je to dobrý, jo?
0: Sedí to a tady těch 8 bodů, které já jsem si našel v tom článku,
1: ano,
0: tak s drobnýma změnama je to tam jako všechno do jednoho.
1: Fakt?
0: No.
1: A co mi chybí?
0: Nechybí ti nic, jako to tam opravdu jako všechno takhle je. Co mám teda já, jo?
1: No.
0: Pohled a úsměv, zpomalený projev, to je možná ono, co tam jakože chybělo. A to jsem si teda docela zajímavý, že se to dá poznat podle toho, kdy jako ty konverzuješ s tím mužem,
1: ano,
0: a protahuješ samohlásky.
1: Aha.
0: Přesně tohleto. Tak ano. Potom nepatrné doteky, to jsi tam měla taky. Projevit nadšení, příjemná vůně, ano, to je taky důležitý. Poklony taky jsi měla. Žádný stesky, to tam myslím chybělo, ale to vlastně jako...
1: Tak jako, že jsem veselá, zábavná.
0: Jo, žádný chlap nechce fňuknu. No, a bícva?
1: No.
0: Což tam měla taky?
1: Úplně nejhorší je asi mluvit o bývalém, viď?
0: No to vůbec. Máš tam na udičce budoucího, tak co mu budeš vykládat tady takovýhle canci, ne? Já teda musím říct, pánové, ty jsi obrovská femme fatale, to teda sakra.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL.

0: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Dvě dopravní nehody komplikují provoz na dálnici D1 z Prahy na Brno. První dopravní nehoda 3 osobních vozidel vás přibrzdí na 44. kilometru a blokuje levý jízdní pruh. Zdržení je okolo 15 minut. A druhá hromadná dopravní nehoda komplikuje provoz na 107. kilometru. Místo nehody průjezdné pouze Krajnicí, počítejte se zdržením okolo 40 minut. A na Pražském okruhu se tvoří kolony obousměrně mezi 23. a 14. kilometrem. Důvodem je zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Tak šťastnou cestu, samozřejmě pevné nervy do kolona, z té nejlepší muziky Marek Ztracený a přihodíme Alanis Morissette.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Doktor Max, a to v hodnotě 1 000 korun. No a pro další přiveze výbavu od Doktora Maxe k vyzkoušení. Opalovací krémy, repelenty, voděodolné náplasti, no a další praktické pomocníky, kteří o prázdninách zkrátka přijdou vhod. Tak poslouchejte zítra ráno Frekvenci 1 a zjistěte, kdy a přesně kde můžete Ondru potkat. Partnerem soutěže je Doktor Max. Vybavte se na léto v lékárnách Doktor Max, ať už vyrážíte k vodě, na aktivní dovolenou, na výlet nebo na festival. V lékárnách Doktor Max vám navíc totiž taky rádi odborně poradí. Víc informací najdete na www.drmax.cz/zdravé léto.

0: Frekvenci 1, taky oblíbení R.E.M. No a do další hodiny určitě počítám s Taylor Swift. Stejně tak přihodíme k Syndla X, se kterým se mimochodem vidíme na jednom z našich radiokempů. No a z klasiky určitě nebudou chybět Roxette. Tak by byla velká škoda, kdybyste u toho chyběli vy.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
1: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: S Lucí Šmídovou.
6: Dobré odpoledne. Lidem po 80 by mohli zvednout důchod. FIFA mazala během mistrovství příspěvky na sociálních sítích. Část Pražského okruhu večer uzavřou kvůli demolici nadjezdů. Lidem po 80 by se mohlo od příštího roku každých 5 let zvyšovat důchod o 500 korun. Proti dnešku by se tak měli polepšit seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Pracujícím důchodcům by se pak mohla od roku 2028 zvedat penze za odpracovaný čas navíc. Počítá s tím důchodová novela, kterou by měla v pondělí projednat vláda. Od dnešní 19. hodiny do nedělních 11. hodin bude uzavřený Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Do šumavské vesničky Anín na Klatovsku zamíří Ani z různých koutů Česka. Během pouti 26. července tady můžou pokořit dosavadní rekord v počtu žen a dívek na jednom místě, řekl to místní rodák a zakladatel slavností Lukáš Milota.
7: Dostali jsme kdysi jméno podle Ani z rodiny místního skláře a jsme tedy Anín s dvěma N. Dříve u nás Aničky byly, ale teď už moc nejsou. Pravda, máme 5letou Aničku, ze které jsme dokonce udělali anínskou princeznu. No ale chceme, aby těch Aniček u nás bylo aspoň jeden den co nejvíc a dokonce v den, kdy slaví svátek.
6: Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než 7 milionů urážlivých, obtěžujících nebo výhružných příspěvků. Je to 14krát více než při předchozím šampionátu před 4 lety v Kataru.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Zítra bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Zítřejší teploty v západní polovině Čech bude nejchladněji 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku, tam naměří 25 až 30 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Kolony hlásí zde jedničky a bouralo se na D2 a Pražském okruhu.
8: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním se vyšetřuje na Pražském okruhu na 19. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. Počítejte se zdržením z důvodu kolon, může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A v opačném směru z letiště na dálnici D1 počítejte se zdržením přes půl hodiny. Důvodem je hustý provoz a omezení na jeden jízdní pruh mezi 18. a 16. kilometrem. A dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním se stala na dálnici D2 na 2,5 kilometru. Ve směru do Brna počítejte se zdržením okolo 10 minut a projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Zprávy končí, pokračuje víkendové odpoledne, slovo má opět Mára Malášek.
0: V této hodině se, přátelé, podíváme, co muži nejvíc nesnáší. No to je žebříček činností, které nás jako chlapi ale opravdu točí, štvou. Nechci dělat, nehodící se škrtněte.
6: Třeba uklízet ponožky prádla špinavého.
0: Mimo jiné, nejsou to jenom domácí práce.
6: Jo, tak.
0: Víš?
6: No to jsem zvědavá.
0: No.
2: To nejlepší z muziky
1: a Mara.

0: Na frekvenci na Roxette, a než si dáme Xindla X, Má chata můj hrad, pojďme si projet několik činností, které my muži opravdu ale k smrti jako nesnášíme a nechceme je dělat. A když jsem se na to ptal Lucie, které by to asi tak mohly být, tak jsme si srovnali ty žebříčky. Lucka řekne jakoby věci, které vadí ženským, a já to tady jako porovnám. Tak Lucie, tak které věci vám, ženám, vadí, že musíte dělat?
1: Já bych ráda zase vytasila žebříček jako před hodinou, ale mě vůbec nic nenapadalo. A jediný, co mě teď napadlo, je tankování do auta. Mě opravdu nebaví tankovat.
0: To tě zlobí.
1: No mě jako asi nebaví zajet na tu benzínku, vytáhnout tu pistoli, tankovat, pak zase to, no prostě to mě nebaví, takže já vždycky jedu na benzínku, až když mám prázdnou nádrž, takže párkrát se mi už stalo, že jsem zůstala někde viset, protože se mi nechtělo tankovat, takže pak z toho bylo, že jsem zůstala stát někde na silnici, volala jsem kde komu o pomoc, šla jsem si koupit kanistr, donesla jsem si ty kanistr, dala jsem tam ten benzín, takhle.
0: Poradila
1: to bylo
0: jsi.
1: O dost příjemnější, než natankovat na benzínce včas.
0: Rozumím.
1: Samozřejmě dělám si srandu, no ale opravdu to odkládám, prostě nechce se mi.
0: Takže tankování na pumpě, ano, to bych spíš jako řekl, že my chlap jako máme rádi.
1: Tak vy nemusíte mít rádi nakupování.
0: Ano. Domácí práce, to jako, že někteří chlapi jako ne. Co třídní schůzky?
1: Třídní schůzky, jo, tak to mě taky nemáme.
0: Společenské akce?
1: To je v pořádku, já se ráda bavím.
0: No.
1: Takže chlapi... A proč by to neměli rádi chlapi?
0: No, protože třeba, když jdeš na ples, a vy ženský jako obecně jako rádi tančíte.
1: Ano, my se nastrojíme na to užijeme už tu přípravu.
0: Já tomu rozumím a teďka se k tomu vlastně jakoby připojuje i to další, jako že ty nákupy. Když někdo chodí na ples a má oblek od maturity, tak chápu, že se v tom necítíš úplně komfortně. Takže si sedneš a jenom to odbíreš, když si stoupneš, tak jenom k baru a pak už je ti to jedno. Ale to vy už dámy jako jaksi nevidíte, protože tančíte s někým úplně jiným. No a za páté, vymýšlení dárku.
1: Aha.
0: To tě baví?
1: To mě baví.
0: Tak to teda...
1: To tebe ne.
0: No...
1: Souhlasíš s tím žebříčkem.
0: Jo. Hlavně teda jako na Vánoce. To si myslím, že by tady se mělo třeba... Ty Vánoce by se mohly udělat jako olympiáda. Jednou za 4 roky.
1: No a co ty 3 zbývající?
0: No tak to se můžeš těšit na ty... No ty Vánoce, rozumíš? Já jsem tady našel ještě jakoby v diskuzi pod tímto článkem, píše Karel Pecík, vztahuje se to teda k domácím pracem, když žiju sám, musím si všechno dělat taky sám. Ale nedělám, nežehlím vůbec, stačí dobře pověst, to je taková finta z nějakých ženských webů, nádoby umyju jenom, když je plný dřez, někdy ho i utřu, vysávám, vytírám podlahy a utírám prach, jen když čekám návštěvu. Předpokládám, že asi dámskou. Toaletu, až když začíná hnědnout mísa. A pohoda.
1: No tak, když vám to stačí.
0: Dobrého pomálu.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a Meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: Před půl pátou na frekvenci jedna z té nejlepší muziky je Mike Oldfield. No, bude Taylor Swift nebo London Beat? Komplikace z D1, tak ty už jsou vyřešené, ale teď nás teda trápí Pražský okruh.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním se vyšetřuje na Pražském okruhu na 19. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. Počítejte se zdržením. Z důvodu kolon může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A v opačném směru z letiště na dálnici D1 počítejte se zdržením přes půl hodiny. Důvodem je hustý provoz a omezení na jeden jízdní pruh mezi 18. a 16. kilometrem. A dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním se stala na dálnici D2 na 2,5. kilometru ve směru do Brna. Počítejte se zdržením okolo 10 minut a projíždějte opatrně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

mám nabito do další hodiny, kdy si dáme Eivu Max. Nevynechám ani Miraj. Mimochodem, kdybyste chtěli vidět skupinu Miraj naživo, doporučuji.

0: Anjo za Europe. To pokud máte rádi klasiku a potrpíte si
1: ani, tak je to správně.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Od Lucie Šmídové.
6: Hezké odpoledne. Zákaz telefonů ve školách dostane od vlády zřejmě zelenou. Tenistka Karolína Muchová je po operaci. Nehoda nákladního auta s osobním komplikuje provoz na Pražském okruhu. Zákaz používání mobilů ve školách vláda zřejmě podpoří. K novele školského zákona by se měl kabinet postavit podle podkladů pro pondělní schůzi kladně. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná, protože omezení pro používání mobilů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Vyplývá to z návrhu závěrečné zprávy drážní inspekce. Uvedlo to server z dopravy.cz. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Ministerstvo dopravy sdělilo, že nebude komentovat mediální únik neveřejné, pracovní a nedokončené verze zprávy drážní inspekce. Při nehodě zahynuli 4 lidé. Škoda přesáhla 150 milionů korun. Bratislavou dnes pochodovali davy. Jedny na duhovém pochodu, druhý zase na tom za tradiční rodinu.
7: Sexuálne menšiny bijú na poplach, dožadujú sa svojich práv.
8: Láska je pre každého a každý si zaslúži byť ľúbený.
7: Konzervatívci berú LGBTI požiadavky za útok na deti.
9: Vnúcovali veci, ktoré sú neprirodzené a chore.
7: Dúhový pochod podporuje čas opozície, rodiny, vláda a cirkev. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
6: Tenistka Karolína Muchová podstoupila tento týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci a vynechá srpnový turnaj v Torontu. 29-letá rodačka z Olomouce a 6. hráčka světa to oznámila na Instagramu. Neřekla konkrétně, čeho se chirurgický zákrok týkal.
5: Frekvence 1.
4: Počasí.
6: Zítra bude zpočátku polojasno. Od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší zítřejší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a pokud chcete horko, tak na Moravě a ve Slezsku naměří 25 až 30 stupňů.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A teď se zdržíte na Pražském okruhu.
10: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním komplikuje provoz na Pražském okruhu na 19. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. Počítejte se zdržením z důvodu kolon, dochází k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A v opačném směru z letiště k dálnici D1 je také kolona, důvodem je hustý provoz a omezení na jeden jízdní pruh mezi 18. a 16. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Je po zprávách 3 minuty po 17. hodině, slovo má opět Mára Malášek.
0: No, Jana Knížková společně s Mírou Michálkem naplánovali další trasu, tentokrát vinařskou. Já víc zatím nebudu prozrazovat, počkejte si, ať víte, kde si to o prázdninách udělat hezky.
4: To nejlepší z muziky.

0: Frekvenci 1, taky Undercover Life, Baker Street, po Brněnsku Pekarská ulice, no a já tady mám teď taky příjemnou vlastně povinnost představit další epizodu podcastu Jana a výlety na míru. Tentokrát vás Jana Knížková s Mírou Michálkem pozvou za hranice, a to na jednu z nejkrásnějších vinařských tras v Evropě. Můžete jí zdolat na kole a nebo pěšky, jak je vám libo, no zkrátka čekají vás stovky kilometrů pohodových německých stezek podél řek Mohan, Rin a Mosela.
1: Pojedeme kolem tří řek Mohan, Rin a Mosela. Téměř to nejhezčí, co můžete u našich sousedů vidět, jedny z opravdu z těch nejkrásnějších vinařských stezek v Evropě, ne-li na světě, se uvádí. A ta pestrost je tam ohromná, i tou rozlohou je to vlastně hrozně výrazný. Jsme teda ve Würzburgu, už tady je to hodně o vínu. Mají tam Karlův most, takovou zmenšeninu Karlova mostu. Ta u něj přímo stojí vinárna, historická, krásná, a na tom mostě jsou jenom místní, turisti tam moc nejezdí. A má to super atmosféru a je to tam plný lidí, kteří právě degustují to víno, a už tady vás to jako nakopne.
2: A to seš ale pořád mimo tu cyklotrasu.
1: To jsem úplně mimo tu cyklotrasu, to je jenom, abyste věděli, čím jsem procházel.
2: Dobrý.
0: No ale taky si užijete pohádková historická města, hrady, na každém kroku i vinice, které zkrátka patří těm nejstrmějším, opravdu nejstrmějším na světě.
1: Cestou úžasný historický městečko Cochem, který určitě doporučuji, s historickým pivovarem, s krásným hradem, který vypadá jako Karlštejn, jenom zmenšenej takovej.
2: Oni to všechno kopírují.
1: Já si myslím, že to kopírovali.
2: Karlův most taky.
1: Vždyť já byl člověče, kde to bylo teďka, možná v Holandsku, jak jsem se vracel, tak tam byla hospoda u Karla IV.
2: Nekecej. No.
1: A v Německu měli hospodu u babičky. A měli jsme tam smažák normálně. Takže oni nám kradou, co můžou.
0: No, tak se nechte zlákat na jednu z nejkrásnějších tras, jakou můžete v Německu vůbec zažít. Začne se, jak už říkal Míra, ve Würzburgu, na řece Mohan, přes Miltenberg, Frankfurt, no a přes Mohuč se dostanete do údolí řeky Mosely. Odtamtud vás potom čeká několik desítek malebných vinařských vesnic a taky měst. Výlet potom končí v římském Tieru. No tak novou epizodu podcastu Jana a výlety na míru najdete na všech tradičních podcastových platformách anebo na našem webu frekvence1.cz.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland. Mažu stopy.

0: Za necelé tři minuty je tady půl šestá, Europe na frekvenci jedna, bude i Ava Max nebo Enrique Iglesias a taky Anaka. Jo, ale komplikace ještě pořád jsou aktuální taky na pražském okruhu. Tady se popojíždí v koloně.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním komplikuje provoz na pražském okruhu na 19. kilometru od dálnice D1 ve směru na letiště. Počítejte se zdržením z důvodu kolon. Dochází k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A v opačném směru z letiště k dálnici D1 je také kolona, důvodem je hustý provoz a omezení na jeden jízdní pruh mezi 18. a 16. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Kaka a její večírek za koncem. No, než se do éteru přihlásí další stálice Frekvence 1 Lucie Šmídová s čerstvými zprávami, to bude v celou. Tak do té doby stíháme Miley Cyrus, Brut Wanted, anebo i Donna Lewis.

0: frekvence jedná, taky Backstreet Boys a v další hodině to bude Lady Gaga. Nebude chybět ani Marek Ztracený. A z 90. Aerosmith. Takové mám plány do další hodiny z Frekvencí 1.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová.
6: Hezký večer. Blíží se silné bouřky a přívalový déšť. Na Znojemsku se srazily autobusy, 47 lidí se zranilo. Fotbalisté Francie a Anglie si zahrají o bronz. Čekají nás další silné bouřky. Místy je bude doprovázet silný vítr, přívalové deště i menší kroupy. Vítr může mít v nárazech i přes 70 km v hodině. Meteorologové vydali dnes výstrahu před nedělními bouřkami pro většinu území, jen s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Zraněných po dnešní srážce autobusu u Oleksovic na Znojemsku je 47. Z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší silnice. Místo nehody je kyvadlově průjezdné. Strážci Krkonošského národního parku vyráží na obchůzky na koních. Pokračují tak v osvědčené metodě ochrany přírody.
7: Projekt strážní služby na koních pokračuje už 14. rokem. Podle KRNAPu se během let osvědčil nejen při ochraně přírody, ale také při komunikaci s návštěvníky. Do služby vždy vyrážejí dvojice strážců, kteří absolvovali speciální jezdecký výcvik. Jejich revírem jsou především dvě části národního parku. V západních Krkonoších kontrolují trasu z Janovy hory přes Rovinku, Horní Mísečky a Verbatovu boudu až k prameni Labe. Ve východní části hor mají trasu mezi Rennerovými boudami, Bufetem na rozcestí a Vírovkou. Oldřich Tamáš, Frekvence.
6: Fotbalisté Francie a Anglie se dnes od 23. hodiny našeho času v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Zítra bude zpočátku polojasno. Od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku, tam naměří až tropickou třicítku.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Zdržíte se na Pražském okruhu a na D1.
8: S 15-minutovým zdržením počítejte na dálnici D1. Na 100. kilometru se došetřuje požár autobusu z Brna na Prahu. A dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním a dopravní omezení komplikují provoz na Pražském okruhu na 19. kilometru. Od dálnice D1 ve směru na letiště počítejte se zdržením. Z důvodu kolon může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A v opačném směru z letiště ve směru k dálnici D1 se tvoří kolony, důvodem je hustý provoz a omezení na jeden jízdní pruh. A z tohoto důvodu budete popojíždět také v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Již od 9. kilometru počítejte se zdržením okolo 40 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: A také po 18. hodině pokračuje víkendové odpoledne na Frekvenci 1 s Márou Maláškem.
0: Už se nám to moje okénko blíží ke konci, že? Ještě hodinku a začne hitparáda s Janou a Mikešem.
6: A co máš ještě v tom okénku?
0: No, podíváme se na dnešní oslavence. Svátek má totiž Drahuška.
6: Ano.
0: Co se ti vybaví příjmeně Drahuška? Nebo Drahomíra?
6: Nějaká strašně milá paní.
0: Ano?
6: Hmm.
0: A odkud?
6: Z Ostravy.
0: Jo, takhle. No, no, může být. Mě teda ze školní dny.
2: To nejlepší z muziky. A Mare.

0: a taky 6:45. No, a my jdeme popřát dnes všem drahomírám, jak už jsem nakousnul na začátku hodiny. Drahušky, všechno nejlepší. Toto jméno je slovanského původu, což jste asi poznali a sami rozklíčovali. A je to vlastně složení na dvou slov drago, což znamená drahý, a mír, což znamená pokoj. No tak dámy, jen to nejlepší, hodně štěstí a zdraví. No a jak jsem taky našel, tak ze slavných oslavenců má dnes 59. narozeniny. Si byste vůbec neřekli, Vin Diesel. No a z českých luhů a hájů dnes 40. narozeniny slaví také modelka a herečka Barbora Motlová. A nebo dnes má narozeniny taky 72. Ivo Jahelka, zpívající právník. Nevíte, počkejte, tak já zkusím připomenout.
1: Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě.
0: Jo, tak to je on, taky on, všechno nejlepší.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: kontrolovat silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: S 15-minutovým zdržením počítejte na dálnici D1. Na 100. kilometru se došetřuje požár autobusu z Brna na Prahu. A dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním a dopravní omezení komplikují provoz na Pražském okruhu na 19. kilometru. Od dálnice D1 ve směru na letiště počítejte se zdržením. Z důvodu kolon může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A v opačném směru z letiště ve směru k dálnici D1 se tvoří kolony, důvodem je hustý provoz a omezení na jeden jízdní pruh. A z tohoto důvodu budete popojíždět také v koloně na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Již od 9. kilometru počítejte se zdržením okolo 40 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z

Opět Radeček na frekvenci 1 a taky Elie. No a přesně tento song taky zazněl v rámci našich radiokempů v Rožnově pod Radahoštěm. No, přátelé, pokud jste nebyli, velká škoda. Velká škoda, ale zachovejte paniku, je před námi další, už třetí radiokemp. Tentokrát ale s Michalem Hrůzou a kapelou Hrůzy. A kam? 22. července, takže příští týden ve středu, kemp Stříbrný rybník, to je u Hradce Králové. Tak se stavte, jste samozřejmě srdečně vítání, program začíná už ve 14 hodin, to rozjedeme živé vysílání, tentokrát s Janou Knížkovou a Vojtou Efflerem, taky nebude chybět ani afterparty s Ondrou Albrechtem a ještě mezi tím stihneme živý koncert právě Michala Hrůzy, anebo si opéct špekáčky. On taková ta klasika, co v kempu by zkrátka neměla chybět. Tak nezapomeňte, 22. července, kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové.

0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Lucie Šmídová.
2: Hezký večer. Uzavírají část Pražského okruhu. Za srážku vlaku v Pardubicích může i chyba ministerstva, zjistila to drážní inspekce. Tenistka Karolína Muchová je po operaci. Právě teď zavírají Pražský okruh mezi Slivencem a Hřeporyjemi. Zavřený bude až do zítřejšího dopoledne. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnic nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Vyplývá to z návrhu závěrečné zprávy drážní inspekce. Uvedl to server z dopravy.cz. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Ministerstvo dopravy sdělilo, že nebude komentovat mediální únik neveřejné pracovní a nedokončené verze zprávy drážní inspekce. Při nehodě zahynuli 4 lidé. Škoda přesáhla 150 milionů korun. Do šumavské vesničky Anín na Klatovsku zamíří Anny z různých koutů Česka. Během pouti 26. července tady můžou pokořit dosavadní rekord v počtu žen a dívek na jednom místě, řekl to místní rodák a zakladatel slavností Lukáš Milota.
3: Dostali jsme kdysi jméno podle Anny z rodiny místního skláře a jsme tedy Anín s dvěma N. Dříve u nás Aničky byly, ale teď už moc nejsou. Pravda, máme 5letou Aničku, ze které jsme dokonce udělali anínskou princeznu. No ale chceme, aby těch Aniček u nás bylo aspoň jeden den co nejvíc a dokonce v den, kdy slaví svátek.
2: Tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci a vynechá srpnový turnaj v Torontu. 29letá rodačka z Olomouce a 6. hráčka světa to oznámila na Instagramu. Neřekla konkrétně, čeho se chirurgický zákrok týkal.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší zítřejší teploty v západní polovině Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách 21 až 25, na Moravě a ve Slezsku horko až tropických 30 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A krátce po 19. hodině přidáme pohled na hlavní tahy.
4: Kolony vozidel komplikují provoz na Pražském okruhu. Důvodem je obousměrné zúžení na jeden jízdní pruh mezi 16. a 18. kilometrem. Počítejte se zdržením. Z důvodu kolon dochází k blokovému odbavování v tunelu Cholupice i Lohkov ve směru na letiště. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Česká
5: hitparáda, frekvence 1.
0: Jana Knížková
5: a Roman Mikeš.
6: Už jsme tady zas, už jsme tady zas, už jsme tady zas.
7: No.
8: Přátelé, vítejte u České hitparády a pojďme si říct, kdože nás opouští.
7: Je to tak, že se rozloučíme pro tuhle ženu s Celeste a Charles.
8: No, Celeste a Charles. Na 6. místě minulý týden, moc dlouho tu nepobyli, 2 týdny, není moc.
7: Počkej, to byla novinka na
8: No, ale to byla novinka minulé na 6. místě, no, to je prostě komplikovaný. No, prostě nám vypadává Celeste a Charles. Dobře, no. A taky vypadává Martina Partlova.
7: To je škoda, no, typ číslo 2, ale prostě tak to chodí u nás v hitparádě, si prostě nebereme servitky, teda vy si je neberete, protože vy o tom rozhodujete.
8: Pojďme si říct, kdo je tu nasazen nově. A tohle je za mě nejlepší písnička roku 2026.
7: No,
8: Perpetuum mobile.
7: Neovlivňuj. Já si to posluchači,
8: já si tam nějaký hlasy pošlu. Jako to je tak super. Eva Farná vyslala do českého Oteru právě tento hit. My jsme ho hráli, vlastně jsme měli, musím říct, že takovou jaký privilegium.
7: Privilegium.
8: Dobrý
7: privilegium.
8: Protože jsme ji prostě hráli téměř jako první. Každopádně najdete na albu ADHD Pop a myslím, že vy, co jste byli, jakože téměř každý druhý byl na koncertě, protože hned byli 3 a byli v Edenu, takže hodně lidí. A slyšeli jste ji tam, tak podle mě musíte z toho žít až do Vánoc.
7: Tak to je typ číslo 1.
8: Ty jsi to neslyšel, proto to
7: neslyšel. Slyšel jsem to do Vánoc, já se těším na Vánoce, já už se těším nejvíc, se těším na Vánoce.
8: Já taky. A už se zase těším.
7: Těšíme na Ježiška.
8: Tak, a co je tady jako typ číslo číslo dvě.
7: Vojta Dyk a Loser. Mm-hmm. Tady já budu citovat chvilku, tak si cituj, tak člověk cituj. Žije svůj život a jednoho dne zjistí, že mu 40, kežby. Rozhledne se kolem sebe a vidí svět, který není takový, jako když mu bylo 20. Nerozumí mu, ztrácí se, chtěl by se vrátit do let, kdy všechno bylo tak nějak bezelstnější, salátek byl křupavější, rohlíky levnější, ale pokrok nezastaví a teda a teda. Prostě Vojta Dyk zpívá písničku s názvem Loser.
8: Hele, já se v tom docela vidím, to v tom, co si teď přečet. Já bych taky chtěla křupavější salátek.
7: Jo, to je rohlík, ne, salát?
8: Ne, rohlíky jsou levnější, křupavější salát.
7: Jo, takhle, já mluvím o salátku k řízku. Já každý to máme prostě jinak.
8: Tak, no. Přátelé, pojďme udělat rekapitulaci. Typ číslo jedna Eva Farna Perpetuum Mobile.
7: A typ číslo dvě Vojta Dyk Loser. Česká hitparáda frekvence 1. Typ číslo jedna.

0: Dámy a pánové, jste tady s námi.
1: Jste tady.
0: Máme tady hitparádu pro vás, kterou jste si sami udělali.
1: Na 10. místě, úplně stejně jako minulý týden na 10. místě, Adam Ďurica, písnička Iskry.
0: No, tady jste s tím moc nepohli, protože v obě dvě místa, který potom bude následovat ten další interpret, tak ty jsou taky na stejném místě. Proč Iskry se nechytilo a nešlo vejš, to nevíme, no.
1: Ale ono se ještě pořád může chytit, jako to je to 10. místo. Každopádně ještě zopakujem jednu věc. Adam Ďurica s námi jede na Radiocamp, takže si ho můžete užít takzvaně live. Bude 5. srpna v kempu Pohoda, tam jste zváni samozřejmě. A uvidíme, třeba tam zahraje i tuhle písničku a vy se necháte přesvědčit o tom, že to je fakt dobrý.
0: A můžete si ho okoukat. Víš,
1: jako? Možná i sáhnout.
0: No, to nevím, jestli se nechá.
1: Možná i osahat.
0: To nevím, to bych neriskoval.
1: Já bych taky nesahal.
0: Ne, nesahat, ale okoukat si ho můžete.
1: Můžeš kreslit, můžeš sát, ale na mě nesahat.
0: Já byl bez sem chtěl dát listy. Deváté místo, to je devítka i z minulého týdne. Devátým týdnem v hitparádě. 3 devítky, není to nějaký, jako 3 skytky, 3
1: Hele,
0: devítky. Nemá,
1: znamená to, to je podle mě nějaký jako štěstí.
0: Já myslím, že štěstí prší. Písnička se ne, prší Miroš Majda.
1: Ale je tady 9. týdnem, já myslím, že tu 10 si tady užije Miroš Majda. Není jenom zpěvák a hudebník, ale je to taky fotograf, říkáme to mnohokrát. Byl dlouhé měsíce ve Větnamu.
0: Říkáme to už po 9. Je to tak.
1: Tak recapitulation.
0: 10. Iskry Adam Ďurica.
1: A 9. Miroš Majda. Prší, raining.
2: Místo 10.

0: Civilní obrana na 8. místě. Hezky takhle to pěkně rozjedem spolu na pořád. 6. týdnem tato kapela nám nabízí tuhle písničku. Minulý týden byli 8. a teď se to teda taky zase nezměnilo, protože jsou 8.
1: Videoklip k písničce spolu na pořád prej není hraným příběhem, ale víceméně autentickým dokumentem. Fanoušci v něm uvidí sestřih nejzajímavějších momentek z loňského, já si slyním tady.
0: Že nemáš ten zub?
1: Mně chybí zub, no. Z úspěšného turné kamera kapelu zachytila v zákulisí během silných momentů na pódiu, na nekonečných cestách na koncerty, ale především v těsné blízkosti. S kým?
0: Já si slyním.
2: S kým?
1: No s kým? V těsné blízkosti. S kým?
0: Se ženou.
1: S jejími fanoušky.
0: Jak řekneš to?
1: To by byl nějaký úplně jiný film.
0: Tak, pojďme si říct, že na 7. místě Dominika Aladja a kapela Krištof Půlnoční hřích. Minulý týden novinka, teď jste je poslali na 7. Já myslím, že o téhle písnice ještě hodně uslyšíme a budeme ji tady slýchávat. Jinak zpěvák kapely Richard Krajčo prohlásil, že půlroční... Ne, to je půlnoční.
1: Půlnoční?
0: ale půlroční hřích je taky dobrý.
1: 24.12. na půlroční.
0: Půlnoční hřích je single o touze, která nevždy musí být naplněna. Na osnech, které přicházejí těsně kolem půlnoci v okamžiku, kdy tu staré ještě neodešlo a to nové se teprve rodí. Tak rekapitulace.
1: Osmé místo spolu na pořád Civilní obrana.
0: Na 7. Dominika Aladja, Krištof Půlnoční hřích.

0: Je sobota, posloucháte Frekvenci 1 a Hit parádu. My tady pro vás máme šestku a pětku, takže si vyberte, kterou chcete dřív.
1: Já bych si vybrala šestku a jdeme takhle jako pěkně chronologicky.
0: Chronolo, tak druhý rande Martyho Banda. Jsou čtvrtým týdnem v Hit parádě, minule byli třetí, wow. A najednou žucho a jsou šestý. Proč
1: to
0: jsou šestý?
1: To nevím.
0: Spadli
1: nevím.
0: O tři.
1: Jinak kapela Martyho Banda je vlastně kapela, která je tady na tom hudebním nebi už 7 let, pochází z Kutné Hory, předskakovali takovým kapelám jako Činasky, Rybičky, Jelen. Věřím, že jste už o nich slyšeli. Každopádně druhý rande se vám líbí, protože ač to teda není úplně jako profláklá kapela, tak jejich písnička Druhý rande tady je už čtvrtým týdnem, což to myslím, že značí, že to je v pořádku.
0: A my se posouváme teda o jednu vejš.
1: Ano.
0: To znamená, že to jsme někde u
1: pětky.
0: Ondřeje Rumla, který je čtvrtým týdnem v hitparádě, minule byl sedmý a Przgo a je na pátém místě.
1: To je super.
0: K Vinohradu, jestli pak víte, co to je za písničku.
1: Je to k filmu o víně, o bobulích, bobulkách, ne?
0: No, jmenuje se to Bobule, bobulky. Mimochodem, dej mi Žákov, já ti dám jedni. Ví to, ona to ví.
1: Já si to pamatuju. Tak no. Pojďme udělat rekapitulaci. Na šestém místě pro tento týden Martyho Banda Druhý rande.
0: A pětka k Vinohradům Ondřej Ruml.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo 6.

0: Přátelé, teď je tady čtyřka, trojka, dvojka a na čtvrtém místě Geronimo od kapely Posty.
1: Je to pražská skupina a tahle ta písnička je úplná jejich novinka. Nejde však jen o další rockovej single, jde o hluboké osobní ohlednutí zpěváka za divokými stavy mládí a vnitřním bitvami.
0: Mě by zajímalo, kolik jich je, že se musí vracet ke stavu mládí. Jako to mám nejradši.
1: Počkej, to máš jako ten, jak se jmenoval, ten Justin Timberlake, jak napsal, ne Justin
0: Timberlake.
1: Ne, to
0: byl Justin Bieber právě.
1: Justin Bieber napsal 17 paměti.
0: No, to je jedno. Takže Geronimo
1: Posty. Ale já ti řeknu, proč to dělají. To je totiž, to je chytrý, protože si ještě všechno pamatuješ. Pak si sedneš, je ti 70, no. Koupíš si papír, tušku, sedneš a tady já si nic nepamatuju. No, pak píš paměti, no.
0: Na třetím místě pro tento týden Nicole Waterbová, ta už je tady sedmým týdnem s písničkou Soudny, šikovná to holka. Minule byla druhá, teď je třetí, já myslím, že to vůbec nevadí, každopádně jasný je, že to jde a že to umí, že je šikovná, že o ní ještě hodně uslyšíme. Zopakujem tu důležitou věc, která se týká i frekvence 1. Její kolega, respektive člověk, se kterým spolupracuje.
1: Je P.J.čko.
0: P.J.čko. No. Petr
1: Jablonskej.
0: Jablonskej.
1: No dobrý, a pojďme na dvojku, protože dvojka, to je dovolená s Xindlem X, což mě překvapilo,
0: no,
1: že to spadlo
0: teda.
1: Z jedničky na dvojku,
0: no,
1: protože je tady pátým týdnem a vždycky to jako táhnul, taky proto, že jsou dovolený, čas dovolených, léto a tak. A tahle ta písnička o tom pojednává.
0: No, takže pátým týdnem. Teďka druhé místo, myslím, že to nevadí. Pojďme udělat rekapitulaci na čtyřce Postit.
1: Jemu to vadí.
0: Já myslím, že moc ne. Postit Geronimo, čtvrté místo.
1: Třetí místo jsou Dny Nicole Waterbová.
0: A dvojku bere pro tento týden Xindl X a dovolená.
2: Místo čtvrté. Místo čtvrté. Umírám celý

0: Nefouká, nefouká.
1: To spolknu.
0: Myslíš, že kdybys to spolknu, že to z tebe vyleze?
1: No, zadem mi to šlo, aby to tam bys udělal.
0: Pekyš tady vyprávěl, že spolknul, nebo respektive, že mu vypadla...
1: Já jsem málem spolknul.
0: No, že mu vypadla korunka.
1: Já vám doktorka, to ale řeknu ještě.
0: Řekni, to je zajímavý příběh.
1: To bude rychlý, hele. Normálně jsem si koupil takový ty, jak se jmenou...
0: Žvejkačky.
1: Ne, ty koule Mozartovi. Mozartovi koule, kousem do toho a řekl jsem si, teda to jsou padouši, oni tam do toho dají normálně kus kamene nebo co.
0: Jo, jo.
1: A on to byl můj zub. No.
0: A zubařka říká. Já vám to tam vrátím, samozřejmě přineste tu korunku sebou.
1: No.
0: A Miky říká, no ale tak co by se jako dělo, kdybych jí spolknul? A ona ti řekla, že bys musel vyčkat.
1: No musel bych čekat, no, a hrabat se v tom. No tak,
0: pojďme. Ještě, že máš pravidelnou stolici.
1: Takže počkej ještě, no. Máme tady první místo.
0: Co je vůbec v nás?
1: Tak Petr Kolář, to... tak to jste mě ale dostali.
0: Jo, super,
1: protože
0: super,
1: já už jsem si říkal, jak klesali níž a níž, teď byli
0: super,
1: naposledy byli no, kde čtvrtý. Říkal jsem si, je, oni nám vypadnou, Olympici s Kolářem.
0: Skvělý.
1: A volo ne.
0: Volo je. Tak, co je vůbec v nás? Petr Kolář, Olympici, moc gratulujeme. Co v nás určitě není a v Mikešovi, tak je
1: zub.
0: Jeho korunka.
1: Můj zub je pryč.
0: Přátelé, děkujeme za to, že hlasujete do České hitparády, že si dáte ten čas, pošlete hlas svému interpretovi, interpretce, kapele.
1: Teď je teď verš si dala, už jako text písně.
0: Jo.
1: Dáte si čas a pošlete hlas. To bude hit, to bude hit, to je jasný.
0: A my se budeme těšit zase za týden v České hitparádě. Loučí se bez zubí Roman Mikeš.
1: Ahoj, a Janí Kříšková.
0: Ne, ty nemůžeš dělat, kde mám ten čas. Takhle, to je v tom filmu, ne? Jak mu vypadly ty zuby.
1: No, dej jsem ten zub.
0: Dej jsem ten fek.
1: Jo, fek. Já teď jedu hrát do Kfel.
0: Tam to bude pořád.
1: Ta obec se jmenuje skutečně Kfely a když jsem tohleto říkal svý manželce, tak si mi říká, jedeme do Kfel a ona dlouho na druhém drátě byla ticho a pak řekla, jsem řek, dej jsem ten fek.
0: Vtipná žena. No. Mějte se moc hezky, užívejte léto a my se těšíme za týden. Loučí se Roman Mikeš bez zubí.
1: A Janí Knížková zubatá.
2: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Na Česko míří silné bouřky. Zákaz telefonu ve školách dostane od vlády zřejmě zelenou. České útulky chtějí úpravu zákona. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí zůstává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Zákaz používání mobilů ve školách vláda zřejmě podpoří. K novele školského zákona by se měl kabinet postavit podle podkladů pro pondělní schůzi kladně. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil jen dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech. Po 3/4 roce se pro veřejnost otevřela rozhledna na vrchu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Obnova 27 metrů vysoké kamenné rozhledny na vrcholu Libína stála téměř 8 milionů korun. České útulky chtějí úpravu zákona, která by umožnila rychlejší adopci zachráněných týraných zvířat. Nyní podle zástupců útulků zvířata zachráněná například z nelegálních množíren nemohou měsíce až roky odejít do adopce, protože zvíře odebrané při zásahu nadále formálně patří původnímu majiteli, dokud není případ pravomocně uzavřen. Fotbalisté Zlína prohráli v generálce na novou prvoligovou sezónu ve Vratislavi s tamním Slaskem 1-3. Teplice naopak v posledním utkání letní přípravy porazili Ružomberok hladce 3-0. A nováček nejvyšší soutěže Brno si ve dvou zápasech proti Krakovu připsal remízu 2-2 a porážku 0-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až tropickou 30. Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, další opět za hodinu. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
2: Frekvence 1. Sobotní party mix. Frekvence 1.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a půl.

svědomí nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

pasar.

0: Z muziky.
1: Z muziky. Frekvence
0: 1. Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A příjemný poslech přeje Lucie Šmídová. Češi opět berou polské tržnice útokem. Část Pražského okruhu zavřeli kvůli demolici nadjezdů. FIFA vymazala během mistrovství miliony příspěvků na sociálních sítích. Spousta Čechů stále vyráží za nákupy do Polska. Podle novinek CZ byla v sobotu tržnice v polském Zabelkově opět v obležení. Česká auta zabrala nejen parkoviště, ale i přilehlé zelené plochy. Také u nedaleké benzínové stanice v Chalupkách tankovali v sobotu dopoledne Češi benzín. Nakupovali ve velkém okurky, nakládačky nebo třeba toaletní papír. Až do nedělní 11. hodiny dopoledne zůstane zavřený Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Z vlaku jedoucího rychlostí zhruba 120 km v hodině vypadl v pátek večer po potyčce s jedním z cestujících bezpečnostní pracovník Deutsche Bahn. Utrpěl velmi těžká zranění a je v kritickém stavu v nemocnici. Případ vyšetřuje policie, která o tom informovala v tiskové zprávě. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než 7 milionů urážlivých, obtěžujících nebo výhružných příspěvků. Je to 14krát více než při předchozím šampionátu před 4 lety v Kataru.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
1: V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až tropickou 30. Ze zprávy to pro tuto chvíli vše. Další opět za hodinu. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Na Česko míří silné bouřky. Zákaz telefonu ve školách dostane od vlády zřejmě zelenou. České útulky chtějí úpravu zákona. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí zůstává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Zákaz používání mobilů ve školách vláda zřejmě podpoří. K novele školského zákona by se měl kabinet postavit podle podkladů pro pondělní schůzi kladně. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil jen dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech. Po 3/4 roce se pro veřejnost otevřela rozhledna na vrchu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Obnova 27 metrů vysoké kamenné rozhledny na vrcholu Libína stála téměř 8 milionů korun. České útulky chtějí úpravu zákona, která by umožnila rychlejší adopci zachráněných týraných zvířat. Nyní podle zástupců útulků zvířata zachráněná například z nelegálních množíren nemohou měsíce až roky odejít do adopce, protože zvíře odebrané při zásahu nadále formálně patří původnímu majiteli, dokud není případ pravomocně uzavřen. Fotbalisté Zlína prohráli v generálce na novou prvoligovou sezónu ve Vratislavi s tamním Slaskem 1-3. Teplice naopak v posledním utkání letní přípravy porazili Ružomberok hladce 3-0. A nováček nejvyšší soutěže Brno si ve dvou zápasech proti Krakovu připsal remízu 2-2 a porážku 0-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až tropickou 30. Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, další opět za hodinu. Příjemný poslech, Frekvence 1.

restless.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A příjemný poslech přeje Lucie Šmídová. Češi opět berou polské tržnice útokem. Část Pražského okruhu zavřeli kvůli demolici nadjezdů. FIFA vymazala během mistrovství miliony příspěvků na sociálních sítích. Spousta Čechů stále vyráží za nákupy do Polska. Podle novinek CZ byla v sobotu tržnice v polském Zabelkově opět v obležení. Česká auta zabrala nejen parkoviště, ale i přilehlé zelené plochy. Také u nedaleké benzínové stanice v Chalupkách tankovali v sobotu dopoledne Češi benzín. Nakupovali ve velkém okurky, nakládačky nebo třeba toaletní papír. Až do nedělní 11. hodiny dopoledne zůstane zavřený Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Z vlaku jedoucího rychlostí zhruba 120 km v hodině vypadl v pátek večer po potyčce s jedním z cestujících bezpečnostní pracovník Deutsche Bahn. Utrpěl velmi těžká zranění a je v kritickém stavu v nemocnici. Případ vyšetřuje policie, která o tom informovala v tiskové zprávě. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než 7 milionů urážlivých, obtěžujících nebo výhružných příspěvků. Je to 14krát více než při předchozím šampionátu před 4 lety v Kataru.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až tropickou 30. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Další opět za hodinu. Příjemný poslech, Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší hity posledních let.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Sobotní Party Mix Frekvence 1.

čas se zhasl. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je,

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já, je těžký a já ho každý ráno doslova

0: musím tahat z postele.
1: A pak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
0: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
1: Je to trapný, no.
0: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
1: tak to. Tak mu zlom nohu.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Na Česko míří silné bouřky. Zákaz telefonu ve školách dostane od vlády zřejmě zelenou. České útulky chtějí úpravu zákona. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí zůstává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Zákaz používání mobilů ve školách vláda zřejmě podpoří. K novele školského zákona by se měl kabinet postavit podle podkladů pro pondělní schůzi kladně. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil jen dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech. Po 3/4 roce se pro veřejnost otevřela rozhledna na vrchu Libín u Prachatic. Od loňského podzimu byla nepřístupná kvůli rekonstrukci. Obnova 27 metrů vysoké kamenné rozhledny na vrcholu Libína stála téměř 8 milionů korun. České útulky chtějí úpravu zákona, která by umožnila rychlejší adopci zachráněných týraných zvířat. Nyní podle zástupců útulků zvířata zachráněná například z nelegálních množíren nemohou měsíce až roky odejít do adopce, protože zvíře odebrané při zásahu nadále formálně patří původnímu majiteli, dokud není případ pravomocně uzavřen. Fotbalisté Zlína prohráli v generálce na novou prvoligovou sezónu ve Vratislavi s tamním Slaskem 1-3. Teplice naopak v posledním utkání letní přípravy porazili Ružomberok hladce 3-0. A nováček nejvyšší soutěže Brno si ve dvou zápasech proti Krakovu připsal remízu 2-2 a porážku 0-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až tropickou 30. Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, další opět za hodinu. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když dělám nechybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, víc

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: A příjemný poslech přeje Lucie Šmídová. Češi opět berou polské tržnice útokem. Část pražského okruhu zavřeli kvůli demolici nadjezdů. FIFA vymazala během mistrovství miliony příspěvků na sociálních sítích. Spousta Čechů stále vyráží za nákupy do Polska. Podle novinek CZ byla v sobotu tržnice v polském Zabelkově opět v obležení. Česká auta zabrala nejen parkoviště, ale i přilehlé zelené plochy. Také u nedaleké benzínové stanice v Chalupkách tankovali v sobotu dopoledne Češi benzín. Nakupovali ve velkém okurky, nakládačky nebo třeba toaletní papír. Až do nedělní 11. hodiny dopoledne zůstane zavřený pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Z vlaku jedoucího rychlostí zhruba 120 km v hodině vypadl v pátek večer po potyčce s jedním z cestujících bezpečnostní pracovník Deutsche Bahn. Utrpěl velmi těžká zranění a je v kritickém stavu v nemocnici. Případ vyšetřuje policie, která o tom informovala v tiskové zprávě. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než 7 milionů urážlivých, obtěžujících nebo výhružných příspěvků. Je to 14x více než při předchozím šampionátu před 4 lety v Kataru.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude zpočátku polojasno, od západu přibude oblačnost na zataženo s občasným deštěm a místy i silnými bouřkami. Večer se pak oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty v západní polovině Čech jen 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a horko bude na Moravě a ve Slezsku. Tam naměří až tropickou 30. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, další opět za hodinu. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.